Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
1: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
2: Ne, můj oblíbený hrnek.
3: Tak tohle není dobrý začátek dne.
4: No to snad ne.
5: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
6: Alegria dny jsou tady.
5: Se slevou 7% na zážitky.
6: Zážitkové restaurace.
5: Pobytové zážitky.
6: Adrenalin.
5: Automoto a mnohem víc.
6: U nás si vybere opravdu každý.
5: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
6: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ
8: Hit Radio.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio North Music.
7: Zlepši si náladu s

0: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes,
3: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Ne, můj oblíbený hrnek.
4: Tak tohle není dobrý začátek dne.
5: No to snad ne.
6: Nemáte svůj den?
7: Tak si udělejte Alegria den.
8: Alegria dny jsou tady.
9: Se slevou 7% na zážitky.
8: Zážitkové restaurace.
9: Pobytové zážitky.
8: Adrenalin.
9: Automoto a mnohem víc.
8: U nás si vybere opravdu každý.
9: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
8: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
12: Já z tebe snad vykvetu.
13: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
12: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nová chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Hit Radio North Music.
2: Zlepši si náladu.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
3: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
4: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem.

0: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Hey, what's up, it's Rihanna.
3: I'm Harry.
4: This is The Weeknd.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
6: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska sdělil předseda vlády Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud mu nepravomocně uložil 5leté vězení a 10 letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činů dopustil mezi lety 79 a 2019, převážně na svých pacientkách. No a fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Už v úterý můžete cestovat po Ústeckém kraji zdarma. Doprava Ústeckého kraje se v úterý 22. září připojí k Mezinárodnímu dni bez aut. Uživatelé aplikace Dukapka budou moci získat jednodenní síťovou jízdenku zdarma a cestovat s ní v rámci celého integrovaného systému. Bezplatná jízdenka se uživatelům nahraje automaticky. Ostatní si musí nejpozději 22. září aplikaci stáhnout. Jednodenní jízdenka se pak nahraje automaticky. Na severu Čech bude dnes většinou oblačno, ráno ojediněle i mlha, přes den se místy vyskytnou přehánky a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jasmin na svém místě.
2: Tady.
1: Michal, taky dobré ráno. A David, akorát ne náš, ale David Račák, zprávař. Tak dobré ráno vám všem, kdo jste si nás zapnul a víte, co je.
2: A jo.
1: No jo, konečně. Já teda nevím, jestli vám to nepřijde, nebo jestli to přijde jenom mně, ale ten týden nějak utek.
2: Ale Blesku rychle, takhle.
1: Takhle. Tak pojďme na písničky, startuje páteční snídaně, Michal Schulte, Arieb, hezké, no.

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídani. 6.05 Michal Šulte a Rihep a my vám přejeme krásné ráno. Tak co, už máte plány na víkend? Už víte, co chystáte? Jasně, víme taky, že někdo z vás bude v práci. Tak teďka se ptáme vás, kdo máte volno, kdo se těšíte na ten zasloužený odpočinek. Chata, chalupa, nějaký výlet někam ještě. Hezky má být docela o víkendu. Co ty, Jasmin?
1: Ty jo, já pořád přemýšlím, vím, že dneska se máme vidět s kamarádama, ale zítra možná půjdeme nějaký pochod s mým přítelem, protože on se chystá na svatojakubskou cestu na Kamíno a nekecej. Potřebuje trénovat, takže si dáme možná třeba 20-30 kiláků nějaký pochůdek.
0: Nekecej, to jsem mi připomněla, my jsme takhle chodili, už to je dlouho, nevím, jak se to jmenovalo, bylo to nějaký pochod, bylo to v Police nad Metují a chodili se tam vždycky dvě vzdálenosti, mohla si vybrat ze dvou vzdáleností, jo, já vždycky chodil tu kratší. A vždycky jsem dostal nějakou takovou keramickou placku v cíli a diplom, ale to už je hele historie.
1: To už je historie.
0: To už je dlouho.
1: A tvý plány na víkend?
0: Moje plány na víkend, člověče, jedu zítra v sobotu, jedu na oslavu 70. narozenin.
1: To je dost? To je dobrý.
0: To je dost. Myslím si, že se tam budou hrát jiný písničky, než jsem zvyklý takhle hrát třeba na firmkách, ale...
1: To je dost? To je dobrý.
0: To je dost. Myslím si, že se tam budou hrát jiný písničky, než jsem zvyklý takhle hrát třeba na firmkách, ale docela se na to těším, bude to taková změna. Tak nás zajímá, co chystáte vy, protože je tady minuta šampionů a i dneska pro vás máme, nebo i dneska naposledy pro vás máme voucher na akinu.cz v hodnotě 5000 korun na prémiová krmiva pro psy a kočky.
1: A dneska po vás chceme teda klasicky vědět, jak se jmenujete, odkud jste a do třetice vaše plány na víkend.
0: Můžete to napsat klidně ve zkratce, ať vám neupadnou prsty takhle po ránu palce. Napište nám to na 777-937-777. My vám nasadíme na chvíli motýly do břicha. A dostaneme se k tomu minuta šampionu za malou chvíli. Voucher v hodnotě 5000 korun na Akinu pro jednoho z vás. Tak pište a my k vám posíláme motýly. Hezké ráno.

0: Ale jsou mandraže motýly na Hitrádiu 6 hodin 10 minut. Startuje minuta šampionů, kde jeden z vás vyhraje voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na akinu.cz na dobroty pro vaše čtyřnohý miláčky. Zpráv od vás přišlo spoustu. My vybereme s Jasmin jednu. Nám to vždycky vybírá David, ale David už je někde v Japonsku na svatební cestě, tak to asi těžko, navíc je tam časový posun. Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Minuta šampionu startuje teď. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend.
1: Maruška Mariánské lázně půjde na houby.
0: Pavla Jabloné nad Orlicí, super víkend s vnučkou.
1: Olča Bochov, slavnosti města, kamarádi a Burčák.
0: Martina Nové Hrady, řezání a štípání dřeva s manželem.
1: Lucka Liberec, oslava jejich narozenin u Segry a opékání buřtů.
0: Budem štípat. Lukáš Svatava chystá se na oslavě města Havlíčkův Brod.
1: Marcel Plzeň s přítelkyní na motorce.
0: Lenka Rýmařov, hlavně přežít, hodně užít.
1: Luděk Česká Třebová večer u deskovek.
0: Evča Frýdek Místek bude slavit 15. narozky dcery.
1: Iva Arnoltice, grilovačka, loučení s létem.
0: Petra Zlín, půjdu do lesa na bedli.
1: Míša Praha, čekají úklid obce a pak opékání burstů za odměnu.
0: Pavel Polná, pořádání turnaje judo.
1: Market Hranice, odpočívat při práci na zahradě a vychutnávat ticho, jelikož 6. B letos stojí za to.
0: Mhm. No tak těch zpráv přišlo spoustu, nestihli jsme jich přečíst třeba tak 95%.
1: Ale musíme jednu výherní vybrat a říkám si, že když jsme tady teda bez Davida, takže si můžeme každý vybrat jednu a pak z nich vybrat finálního výherce.
0: No tak mně se líbila zpráva od Míši z Prahy, že je čeká uklid obce a pak opékání burštu za odměnu, jako než uklidíš celou Prahu.
1: Mně se líbila teda Market Hranice, odpočívání při práci na zahradě a vychutnávat ticho, jelikož 6. B stojí za to. A učitelky to mají těžký. Tak si střihneme.
0: Tak si pojďme střihnout. Takže bude to kámen, nůžky, papír teď, jo.
1: Jo, a
0: tak
1: na teď a dělej takhle, ať to je slyšet, že to děláme.
0: Jo, tak počkej, já to teda stáhnu. Takže
1: kámen, nůžky, papír teď. Oba nůžky.
0: Oba nůžky. Kámen, nůžky, papír teď. Oba kámen. Tak pojď papír ještě. Kámen, nůžky, papír teď. Tak počkej, ty jsi mi teda podělala,
1: já
0: jo.
1: Já jsem ti podělala, no. A tak takže já nevěděla, že to myslíš vážně.
0: Tak, Jasmin vyhrála, takže tím pádem
1: Market z Hranic. Hranice.
0: Voucher na 5000 korun do akinu.cz je tvůj. Tak moc gratulujeme. No a my pokračujeme. Já prostě říkám pořád, že v tomhle baráku na kámoše nenarazíš. Takže Clean Bandit, Anne Marie na Hit Radio pro vás všechny, kdo nás ladíte v 6.13. Hezké ránko.

0: Miles Smith, Nice to meet you na Hitrádiu 619. Ano, i vás, kdo jste si nás třeba zapnul poprvé, tady zdravíme a vítáme. Krásné ráno, tohle je Hitrádio. Volby do komunálek. Celá republika je zasypaná billboardy, to jste se asi všimli. Billboardy, ze kterých se na nás smějou ti, kteří u voleb chtějí náš hlas. No a naprosto geniální věc se stala na severu Čech. Tam jedna strana nechala vylepit billboardy, jenomže v Jablonci nalepili billboardy, který měli nalepit v Liberci a naopak. Jo, a já si říkám, jestli to nebylo schválně. Jo, všichni se o tom baví, všude se o tom píše, my se o tom teďka taky bavíme, tak jestli to prostě není jenom marketing jako prase.
1: No, marketing, nějaká meziměstská solidarita, tak my můžeme tady vylepit něco s Brnem a metrem třeba do budoucna, že jo,
0: no,
1: v Praze.
0: No, já si říkám, jestli představuju toho lepiče. Jo, že
1: lepič? Tak se jmenuje ta pozice.
0: Jasně, no, je to lepič. Viděli jste někdy, jak se lepí billboardy? Ono to asi nebude sranda, jo? Já občas takhle, když jedu po městě a vidím, jak tam mají ten obrovský kýbl s tím lepidlem, pak ten smeták a...
1: jo. Ty tak všechno hezky jako dokážeš napodobit.
0: Tak mám to nakoukaný, mám na to docela zálus tady na tu pozici lepiče. Že to asi nebude jednoduchý, protože on ten billboard takhle jako z dálky vypadá, že je docela velký a zblízka je jako obří, jo. Takže já si právě říkám, jak jsi říkala, jo, jestli třeba nebudou příští týden tady politici z Prahy slibovat třeba to metro v Brně,
1: jasně,
0: nebo třeba Nový moře v Ostravě.
1: No nicméně komunální volby, ty jsou, nepletuli se, 9. a 10. října je to první kolo, takže možná do té doby ještě pár bizárků přibude.
0: Já bych si to potvrdil, ale taky si nejsem jistý. Tak pokud jste třeba potkali nějaký bizarní billboard, něco opravdu, co jste si řekli, no tak to si dělají legraci, ne? Tak nám to klidně vyfoťte, pošlete, ale asi až bude světlo, teďka ještě toho moc nepofotíte. Nickelback. To jsou hity, které vám pošleme, naladíme za chvíli. Taky Leony, no a samozřejmě i páteční doprava, ať víte, jak to jezdí, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Maxi.
4: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.cz. Com.
12: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
13: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lí Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na králi
17: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
18: Datart uvádí Dny Marianne.
19: Dny Marianne, jo.
18: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
19: No to je sen.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase mezi Žadcem a Plzní. U Jesenice srazilo osobní auto zvěř, dejte tam pozor. No a na Českobudějovicku v Záboří došlo k požáru vozidla, na místě zasahují hasiči. Počítejte s omezením a hlavně pozor, ať do toho nevletíte.
22: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: 6.31, krásné ráno. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Přeju všem hezké ráno. Policie v kalifornském městě Santa Ana pátrá po zlodějích, kteří ukradli bronzovou sochu Ježíše Krista v hodnotě $50,000. V přepočtu přes 1 000 000 korun. Na podstavci z ní zbyly jen nohy. Představení nových iPhoneů obvykle zlevní ty rok staré. Kvůli růstu cen pamětí Apple zvolil opačný postup. Po premiéře 18 šly s cenou nahoru i 17 a modely Air. Zákazníci tak za některé telefony zaplatí o 1 000 korun více než před rokem. No a co všechno dokáže člověk ztratit v národním parku? V Yellowstoneu letos z geotermálních oblastí odstranili přes 20 000 kusů odpadu. Mezi nálezy bylo 280 čepic, AirPody, hotelové karty, dudlíky, Pokémon karty, karta Uno, umělé nechty a také 6 rovnátek.
3: Hele, že někdo ztratí rovnátko v Yellowstoneu, to je hustý.
0: To je divný, ale já když jsem teda poslouchal ten výčet, tak podle mě bychom všechny tyhle věci a ještě něco navíc našli zapadaný v autě mezi sedačkou a středovým tunelem, protože hele, asi víš, o čem mluvím, jo? Hele, co tenhle prostor schvátí, už nenavrátí. Zrovna včera mi tam spadla 50. Není, nevím, hele.
3: Není.
0: Jako vyndat sedačku, tak si myslím, že bychom našli opravdový poklady. Real McCoy, tohle je taky poklad, hele, 90. Love and Devotion pro vás na Hitrádiu teď. Srdcovka a další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Sebastian Rupalíc, 6.41.
1: Už za chviličku zazvoní v éteru jeden zvonek u jednoho z vás a zaručí vám 6 000 korun.
0: Jeden zvonek vládne všem. Tenhle.
2: Kdopak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jeden jim všem káže. Takhle, 6 000 korun, to Jasmin říkala. Včera to nevyšlo, takže k té 5 000ovce předáváme ještě 1 000 a 1 000 a 6 000 korun si můžete vydělat v 7 hodin 10 minut, což je za půl hodinu.
1: My připomínáme, že příští pátek my dva někomu z vás povezeme rovnou 50 000 korun, tudíž kdo ještě nejste registrovaný, tak ježišmarja, utíkejte na web Hitrádia a sypte to tam.
0: No a protože to k vám povezeme v pátek, tak u vás asi v pátek zrovna zůstaneme, tak asi nakoupíme nějakou flachu a pořádně toho slavíme, ne? Registrace do soutěže na webu hitradio.cz a v 7.10 se těšíme, budeme zvonit. Za malou chvíli se můžete těšit na tohle, já se vám musím přiznat, já jsem si strašně dlouho myslel, že to je chlap Alex Hepburn.
1: A já jsem ho z toho omylu nevyvedla nejdřív, ten začátek zní opravdu jako hlas muže, tady už ne.
0: A je to hlas ženy, je to britská zpěvačka a skladatelka, tak možná, pokud jste to náhodou taky nevěděli, tak jsme vám otevřeli oči, tak za chvíli to můžete naposlouchat, jestli vám to víc zní jako chlap nebo žena.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Divadlo plné hvězd. Patrik Gergel, David Gránský, Veronika Frejmanová, Dana Batulková, Hinek Čermák, Jiří Hána,
4: Aleš Háma, Nela Boudová, Tereza Kostková, Osmanila Fita, Jitka Smutná, Alena Mihulová, Honza Čenský, Jana Morávka.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
6: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
13: když se to má podařit.
14: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Radčic v sobotu 19. září.
15: Usnula?
16: Asi jo.
15: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
16: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
15: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
19: Tomas Arsov v Tetě?
18: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
19: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
18: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
20: Nákupy v online shop CZ.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
20: www.onlineshop.cz.
22: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
20: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
22: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
23: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
24: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
25: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na trase mezi Teplicemi a Lovosicemi. U Velemína srazilo osobní auto zvěř. No a na D11 na 61. kilometru ve směru na Jaroměř stojí poruchané nákladní vozidlo a blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona má celkem kilometr.
26: Mami, proč máme všechno od konceptu?
27: To jen se zeptej, tatínka.
28: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
29: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
30: Pořád jste tady.
31: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: David Guetta, Terry Swims, taky Tons and I, tohle je Hit Radio Gon Gon Gon 6.54.
1: Máte rádi Harryho Pottera? Já taky, ale opravdový fanoušek, ten se pozná jinak. Jistá paní vyrazila do kina na Kámen mudrců. A to i přesto, že věděla, že má ten den termín porodu. A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
0: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Ale kdo nezažil první porod v kině, tak ten vlastně neví, co je to opravdová premiéra. Slyším všudy. Ale jako představte si ten rodný list, jo, co tam bude napsáno, místo narození. Kinosvět, řada 12, sedadlo 8. To já si říkám, že by jí mohli tý mamince dát třeba jako doživotní popcorn zdarma.
1: Hele, ale to se někde dělá, že jo, když se narodíš někde v letadle nebo přesně v kině, tak oni ti, nebo v tom, v akváči, tak dávají třeba celoživotní vstupy zdarma, tak to by mohli udělat.
0: Ježíš, to bych bral, že bych se narodil v letadle, ale to už trošku nestíhám, to už se trošku nepůjde. Nicméně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek, 349 korun, jo, mi ještě dáte. Přesně, alohomora. Linkin Park, Friendly Fire, to je další song, který stihneme do 7 a potom David Račák přidá zprávy. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupce do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Komisí je více než 14,5 tisíce. No a Jakub Menčík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová 15 utká s Lernerem Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona. A teď, co je nového u nás v regionu?
8: Celkem 8 nápadů na vylepšení Jirkova mohou až do 30. září vybírat obyvatelé města v letošním ročníku participativního rozpočtu, nazvaného Pozvedni Jirkov. Jde o rozkvetlé centrum města, cyklovičku, discgolfové hřiště nebo třeba vybudování městského holubníku. Radnice na projekty vyčlenila celkem 1 000 000 korun, k jejich uskutečnění by mělo dojít příští rok. Hlasovat můžete na webu pozvedniirkov.cz. Na Ústecku bude dnes většinou oblačno, ráno místy mlha, přes den se místy zase vyskytnou přehánky a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
10: Vstal si. Dokázal jsi to.
11: Jako šampion.
10: A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Krásné ránko.
12: Hezký páteček.
10: Snídaně šampionů.
11: 7:02, ladíte Hit Radio a to nám dělá velkou radost a za chvíli radost uděláme možná vám.
12: Říkal někdo 6 000 korun jenom za otevření dveří? Ano.
11: Máme je pro vás, naše hlídka už je na místě. Můžeme vám říct, že jsou v České republice. To vám můžeme říct. Tak za chvíli zvoníme, kdo pak to zvoní v 7 hodin 10 minut.
10: Hit Radio Nord Music.

0: 7 hodin 10 minut k tomu, tohle je Hit Radio.
1: Právě teďka naše hlídka stojí u jedněch dveří. A možná jsou to právě vaše dveře a možná právě vy dneska vyhrajete 6 000 korun.
0: 6 tisíc korun.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: A my už někde v České republice máme náš tým a dneska je to Andrea. Andy, krásné ráno.
3: Krásné ráno.
1: Ahoj.
0: Krásné ráno, tak i tobě. Připomeneme, že nám zatím neříkej, kde jste, ale řekni nám, jak to tam vypadá, co tam vidíte okolo sebe.
3: No, já vám to řeknu trošku jinak. My když jsme přijížděli, tak jsme pod cestou potkali ježka, který nám přišel přes cestu. Takže všichni ti, kteří máte podezření, že by ve vašem okolí mohl být ježek, tak či, bych koukala.
0: A byl, jako, byl živej nebo žvejklej?
3: Jako živej. Prostě jsme ho dali, jsme mu přednost, všechno proběhlo v pořádku.
0: Přednost Ježkovi.
1: Nebyl to roadkill, takzvaný.
0: No tak Andy, my spouštíme odpočet, respektive zazvoníme a schválně, jestli nám někdo otevře.
1: 30 sekund právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
0: Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz a potkali jste ježka, pojďte ven. Andrea.
3: Já doufám, že to přijde.
0: Andrea má 6 000 korun pro někoho z vás.
1: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte. Volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
3: Zatím nikdo.
1: Ne.
0: To není možné. To není možné.
1: Prosím.
0: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
3: Tak já se podělím, že jo.
1: Ach jo.
0: Takže nic, ani náznak třeba jako pohnutí závisu.
3: Ani náznak, vůbec nic, žaluzie se tady nedostáhly, no můžu říct, že jsme v ulici, kde jsou rodinné domky, no.
0: A můžeme říct klidně město už teďka.
3: Já bych to nechala na Moravskoslezský kraj, co vy na to.
0: Dobře.
1: Tak jo, tak dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7 000 korun.
0: Tak Andy, děkujeme, přejeme krásné ráno, krásný pátek a hezký víkend.
3: Taky tak, mějte se krásně.
1: Ahoj. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 000 korun.
0: To je vlastně už za týden.
1: Ano, přesně za týden.
0: 50 táců pro někoho z vás, registrace a detaily na webu hitradio.cz.
2: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: hvězdí. Tohle je Hit Radio v 7 hodin 20 minut a tohle je titulek dne. Dvě jeptišky, který se nenáviděli, se do sebe zamilovali a vzali se. Jako jestli tomu, já nevím, jestli tomu rozumíme všichni, tři tvrzení ani jedno vlastně nedává moc smysl a zní to jako taková, nevím, chyba v Matrixu, dalo by se říct. A je to za mě důkaz, že život a láska je mnohem divnější než jakákoliv fikce a že Pán Bůh je takovej největší jako humorista, no.
1: Hele, to, že to byly dvě jeptišky, to čert vem, ale mě na tom baví ten úkaz toho, nebo ten příklad toho, že se strašně nemohli vystát a nakonec se vzali. Takže bacha, kdo nás teďka posloucháte, vzpomeňte si na člověka, který vás nejvíc štve, možná se jednou vezmete.
0: No tak vlastně mi tak napadá, že nemusíme chodit úplně daleko, že když si vzpomeneš na naše začátky vysílání, my jsme se taky tady občas začátky tak trochu jako poštěkali, no. Jo. A já nevím, jak dlouho to je dobrý, je týden? Týden už jsme
1: zhruba,
0: v pohodě, ne?
1: Zhruba
0: týden je to v pohodě, jo. A já si říkám, že Vatikán možná teďka, co se týká tady toho příběhu, takže možná aktualizuje software a hledá, kde se teda stala chyba. Asi jim z toho jde hlava kolem. Ale jak se říká, láska hody přenáší, jo. Já jsem minulý pátek moderoval česko-brazilskou svatbu a povídám koordinátorce. Říkám, to je jako stejně, to je něco, co když se takhle potkají lidi vlastně z úplně druhého konce světa. Říkám, jako, chápu, povídá se, že láska hody přenáší, a ona dodala, no jo, ty vole, ale tohle je oceán.
1: Tak to je boží.
0: Nejvíc legendární hláška, kterou jsem jako letos slyšel, jo. No jo, ale tohle je oceán. Člověk mění, život mění, moje oblíbený přísloví, tak bych vám mohl vyprávět, to možná, až se ještě lépe poznáme. Avicii, Hey Brother, za malou chvíli taky aktuální doprava, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Trenirkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již šestý tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
11: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Radčic v sobotu 19. září.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespadne, když páříme s klukama.
12: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
8: A Krhut se přidává, hoj.
5: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
8: Přeježděný vztah 3.11.
5: Lístky najdete na ticketportal.cz.
8: Tak googli, kupuj a přijď.
14: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš, jen si duši nepořeš.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
16: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Litoměřicku ve Snědovicích došlo k dopravní nehodě, projíždějte s opatrností. No a na D11 u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou na 62. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové blokuje pravý pruh v omezení kamion s defektem. V pravém pruhu se vytvořila kolona kamionů v úseku 1 kilometru.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: takhle vám hraje páteční hit rádio Taylor Swift, Shake It Off. 7.33, za malou chvíli soutěž o lupeny na koncert Pussycat Dolls, nejdřív ale ranní update s Davidem Račákem, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Přeju hezké ráno, vědci dokázali z mozku myši rekonstruovat video, 10-sekundové video vzniklo z aktivity neuronů v jejím mozku. Jinými slovy sledovali mozkové signály a podle nich dokázali vytvořit obraz toho, co zvíře vidělo. Co ale bylo jeho obsahem, agentury nezveřejnily. Malí kluci chtějí být popeláři, do pevných rukou to ale vzal 6letý klučina z australského Pertu. Na sociálních sítích koluje video, jak pomáhá svým zkušeným kolegům z popelářské party s popelnicemi. Podle jeho slov jde o vysněnou pozici a chce u ní zůstat natrvalo. No a v San Francisku se přes 100 lidí sešlo na akci, jejíž princip byl velmi jednoduchý. Společně

0: křičet na oceán. Dokonce se soutěžilo o nejhlasitější výkřik. Vítězka dosáhla 121,9 decibelů.
1: Já se přiznám, že já jsem to tady chtěla demonstrovat a vyzkoušet si to a Michal mě utnul a říkal, hele, to je fakt debilní, když na tebe někdo křičí z rádia.
2: Z rádia se prostě nekřičí, ale můžeme si zasoutěžit o největší ticho. Ohlušující ticho doslova. Takže 122 decibel, jo, slušný. No tak vy se taky stejdete na jednom místě a budete křičet. O2 Arena příští středu, The Pussycat Dolls, a my tu pro vás máme poslední dva lupeny. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme, pět otázek a je to vaše teď. Alex Warren, Fever Dream na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Duran.
1: Tohle tady milujeme, se na ty vás to baví. Novinka ve vysílání Hitrádia Fever Dream 7.37.
2: Už 23.9. vystoupí v pražský O2 aréně Pussycat Dolls a my vám celý tento týden rozdáváme dva lístky. Rychlá
1: pětka. V soutěži Rychlá pětka máme pro vás poslední dva lupeny, no a o ty poslední se zasoutěží Žanetka z Budějc. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj. Dobré ráno, jak to vypadá v Budějcích, takhle po ránu v pátek?
3: No, jako každý ráno jsme zasekaný, samozřejmě.
1: Zasekaný, máte tam hodně kolon?
3: Docela dost, je to tady všude rozkopaný, samozřejmě, jako vždycky, takže stojíme všude, kde se dá.
2: Tak jestli teďka ale stojíš, tak o to líp se můžeš soustředit na tu soutěž, jo?
1: To je fakt, Jasmin je naše sluníčko, ona se vždycky ve všem snaží najít něco pozitivního. Tak zdravíme samozřejmě do Budějic, vás ostatní do kolon, vy kdo nesoutěžíte, tak pro vás nic nemáme, jenom písničky za chvíli. Tak Žanetko, pojďme na to, pět otázek.
4: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje hlavní město Rakouska?
3: Vídeň.
2: Ano.
1: Vídeň je správně.
4: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
1: Jak se v příbuzenském vztahu nazývá maminka tvojí maminky?
3: Babička.
1: Babička.
4: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
2: O kterém domácím zvířeti se říká, že má 9 životů?
3: Kočka.
1: Jasmin, těžší otázky nebyly dneska.
4: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
1: Ale pokračujeme dál. Jaký měsíc je před prosincem?
3: Listopad.
1: Ne, neuvěřitelný.
2: A tak aspoň vidíte, že já chci, abyste to vyhráli, ne? Tak a poslední pátá. O kolik lístku na Pussycat Dolls právě teďka soutěžíš?
3: O dva.
2: Neskutečný!
1: Žaneto, ty jsi neuvěřitelná!
2: Gratulujeme, je to tvoje.
1: Takže není zač, dva lístky, příští týden, Pussycat Dolls, O2 Arena, středa 23. září, je to tvoje a my se nemůžeme nezeptat, koho vezmeš sebou. Cože?
3: Vůbec ne, to těm, no. Buď ségru, partnera, těžko říct.
1: Ale ty jsi teďka v té koloně si říkala v Budějcích, jo? Tak kdybys nám řekla, jaký máš auto, tak by někdo třeba mohl natáhnout ruku a říct, hele, tak budeme spolu, budeme nejlepší kámoši. Tak Žanetko, dva lístky posíláme, ve středu si to uži a uži si taky teď Pussycat Dolls, zber to jako takovej malý warm-up, jo, na středu. Tak jo, měj se krásně.
2: Ahoj! Ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitra.

0: příští středu do Pussycat Dolls v pražské O2 aréně. Teď tady u nás na Hitrádiu Donča v 7 hodin 44 minut. Dobré ránko, šampioni.
1: Jestli dneska plánujete nějaký vášnivý líbání, tak máme jednu radu. Nedělejte to v autě v 5. patře parkovacího domu, protože přesně tohle udělal jeden australský pár. Líbali se, všechno super, dobrý. Až se pán trošku více rozvášnil a omylem tam šlápnul na plyn a normálně vylítnul z toho domu parkovacího.
0: Mně se líbí, jak tak jako našlapuješ, jak tancuješ okolo. Ono nešlo jenom o líbání, prostě proběhlo milostné vzplanutí v autě, takhle bychom to mohli pojmenovat. Jo. U líbačky asi nesešlápneš omylem plyn. Takže já si ale říkám, že většinou tady u té aktivity jdeš na vrchol. Tady to byl spíš teda slušnej sešup dolů, jo?
1: To byl sešup, takhle, nutno podotknout. Nikomu se nic nestalo, což je hustý, stáli při ní všichni andělé strážní, protože opravdu 5. patro je 5. patro.
0: Opravdu se vlastně nic nestalo. Jo, všechno to skončilo tím pádem dolů. Já bych teda popravdě chtěl vidět, co bylo v tom papíru pro pojišťovnu, jo? Příčina nehody, dvojtečka. Tak se domyslete, činasky, venku je na nule, za malou chvíli taky Agnes a taky pro vás do nás ladíte v autě a třeba teďka tam něco to, tak bude doprava, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
11: to má podařit. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli 1 000 000? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
16: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den. Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
17: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
16: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na dálnici D8 mezi 84. a 87. kilometrem ve směru na Drážďany. V Panenském tunelu stojí porouchané vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. No a na Písecku mezi Mirovicemi a Milevském u odbočky na sobě draž srazilo osobní auto Srnu.
20: Mami, proč máme všechno od konceptu?
21: To jen se zeptej, tatínka.
22: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
23: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
24: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Tohle je páteční Hit Radio, posloucháte Snídaně šampionů v 7.55.
1: Pamatujete si, když vám bylo třeba takových 6 let a měli jste nějakou šílenou představu o tom, čemu se jednou budete věnovat, čím se budete živit, co si třeba chtěl dělat ty?
0: Asi budu hlas většiny lidu a to je samozřejmě popelář. Ruku na srdce, kdo z vás v dětství netoužil pověsit se za jízdy na to zadní stupátko popelářského auta? Já teda moc.
1: Hele, ale to se přiznám, že já byť jsem chtěla být zpěvačka a herečka, anebo veterinářka, tak popeláře jsem tam jako záložní variantu měla taky, byť jsem holka.
0: A vlastně jako proč? No protože asi se nám jako líbilo to jejich velký auto, já co si vzpomínám, tak pamatuju si, že vždycky k nám do ulice přijeli popeláři, obrovský auto, že jo, nikdo po nich taky nechtěl žádný úkol z matiky.
1: Jako, to je fakt, ale někdo na tohle to vůbec čekat nemusí a zkoumat, jestli se mu to v budoucnu splní nebo ne, protože jeden 6letý kluk právě z Austrálie, ten v tom měl hnedka jasno, chce být prostě popelář a opravdu už teďka v 6letech nastoupil do práce. On furt říkal, jak to miluje, jak si to chce zkusit a vzali ho mezi sebe.
0: No tak už plní životopis prostě, no, už začíná v 6letech, hele. Jinak, já jsem si vzpomněl, kamaráda táta, už to je teda strašně let zpátky, to nám bylo, možná to je to období, kdy jsem chtěl být popelářem, no. Když jsme byli fakt malí, tak jeho táta pracoval u popelářů a hele, ten kamarád, ten měl doma poklady, jo. Ze skládky, víš. A super hračky, ale to, že nějakému panáčkovi chyběla ruka, jo, vem čert, ale to byly fakt jako drahý, to bylo drahý zboží, jo, jenom tomu něco chybělo vždycky.
1: Ze skládky.
0: No a jak jsme si s tím vyhráli. Mark Embry, Belong Together a za chvíli zprávy v 8. Hezké ráno, Zitrádia.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách. Za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Hovořit budou o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Lotyšsko si chce koupit houfnice Morana od české zbrojovky Excalibur Army, píše server Delphi. Původně se vláda této baltské země rozhodla pro model od švédské společnosti BAE Systems. Od plánu ale upustila. Kolik systémů si Lotyšsko plánuje pořídit a za jakou částku, server nezmiňuje. No a hokejová Tip Sport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj úspěšných týmů z prvního kola Kladna a Sparty. Proti sobě se tak postaví dva bývalí reprezentační trenéři, kouč seniorského týmu Radim Rulík a trenér 20 Patrik Augusta. A ještě pohled do našich regionů.
3: Už v úterý můžete cestovat po Ústeckém kraji zdarma. Doprava Ústeckého kraje se v úterý 22. září připojí k Mezinárodnímu dni bez aut. Uživatelé aplikace Dukapka budou moci získat jednodenní síťovou jízdenku zdarma a cestovat s ní v rámci celého integrovaného systému. Bezplatná jízdenka se uživatelům nahraje automaticky. Ostatní si musí nejpozději 22. září aplikaci stáhnout. Jednodenní jízdenka se pak nahraje automaticky. Na severu Čech bude dnes většinou oblačno, ráno ojediněle i mlha, přes den se místy vyskytnou přehánky a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
4: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Je pátek, hezký ráno.
9: Ahoj, krásný páteček. Snídaně
8: šampionů. Poslední pracovní ráno tohoto týdne a jsme rádi, že ho trávíte s námi. Michal a Jasmin, hezky je. Hledo, ahoj.
9: Za chvíli vytáhneme z vaší hlavy člověka, který ho tam možná máte dodnes, i když tam už nemá co dělat.
8: 100% ho tam máte. Kdo to je, tak to pořešíme za chvíli. Teď muzika na start další hodiny. Ava Max, hezké ráno.

0: o vás, Kings and Queens, vy jste králové a královny pátečního rána, posloucháte Hit Radio v 8.06.
1: Existují lidi, který vám z hlavy nevymaže ani nový vztah, ani 20 let času a ani hodiny a hodiny terapii. A jsou to podle mě první lásky.
0: A první lásky, tak schválně, jestli vy si vybavíte svoji první lásku. Jestli teda můžu začít, tak paní učitelka ve školce.
1: Takhle, na hele, starší od začátku.
0: No jasně, měla polský Fiat, to si pamatuju, trochu obouchanej, ale po každý, co jsem ho viděl stát před školkou, když mě tam máma vedla, pak jsem chtěl chodit už bez mámy, skoro to neprošlo, aby mi to nekazila. Hele, mě se tak rozbušilo srdce, říkám, je tady láska.
1: Paní učitelka.
0: Je tady. Je tady, je tak tady.
1: Já jsem měla, já rozliším první pusu a první vztah, ale oba dva to byly Martinové. A chci mluvit o tom druhým, protože jestli mě něco první láska naučila, tak jak se nerozcházet, protože já jsem se s ním tehdy rozešla, jako důvod jsem udala, že je to vztah na dálku, jenže já jsem bydlela v Bohnicích na Praze 8 a on bydlel na Hůrce, což je taky Praha, jenom jiná stanice metra, jiná linka metra, jiná barva metra, ale bylo mi 14-15 let a mamka říkala, že prostě nikam takhle dojíždět nebudu, takže já jsem se s ním sešla a řekla jsem, že vztahy na dálku. Já to nedám. Je to tak.
0: To je skvělý. Já jsem čekal, že se s ním rozešla nějak jako nehezky, jo. Já si myslím, že třeba asi se shodem, že rozejít se s někým přes SMS-ku je fakt laciný, jo. Když to uděláš přes Messenger, máš to zadarmo. Ale tak pojďme zpátky k tématu. Jaká je teda ta první láska? Moje to byla, jako jestli teda se mám bavit ne o učitelce, tak to byla Kateřina.
1: Kateřina. No tak určitě někdo z vás má taky svoji Kateřinu, Martina nebo kohokoliv jinýho. Dneska je totiž Mezinárodní den prvních lásek, tak bychom si mohli takhle zaspomínat.
0: Tak nám pošlete hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, jestli si vzpomínáte na to jméno první lásky a třeba co jste s ní tak jako zažili. Co bylo to, nechci říct poprvé, protože to nám bylo třeba kolik 12, ale jaký to bylo?
1: No, nebo jakou blbost jste kvůli ní udělali.
0: Tak,
1: tehdy.
0: Čekáme na vaše zprávy, hlasovky a teď další hity. Hozier, Too Sweet na Hit Radio v 8.09. Hezké ráno.

0: Jestli si můžeme chvíli tykat, jo? Tak ty, kdo jsi u rádia?
1: Vzpomeneš si? Vzpomenete si na svoji první lásku?
2: My na ně dneska vzpomínáme, i protože je dneska Mezinárodní den prvních lásek. Už jsme mluvili o těch našich a teďka přišla řada na vás.
1: Je tady úžasná hlasovka od Evy, dáme si ji hned na začátek.
3: Zdravím rádio, tak ano, přesně jak říkáte, první lásky jsou nezapomenutelné. Já jsem taky tak ve 14 se zamilovala a drželo mě to celý život, i když jsem si vzala někoho jiného, měla děti, ale stále jsem myslela na tu svoji první lásku a hle, po 22 letech jsme se střetli, už jsme spolu rok a půl a je nám neskutečně krásně a věděla jsem, že my dva k sobě patříme i po 22 letech, takže na první lásky se opravdu nezapomíná.
2: To je hezký.
1: Já musím říct, že mám regulérně husí kůži, vy jste normálně naši miláčci. Pojďme na další zprávu od Dáši. Moje první láska se jmenoval Mirek a našel si mne po 30 letech a nyní jsme spolu 5 let. Takže první a poslední láska v mém životě.
2: Já se chce brečet.
1: Hele, klidně breč, no pojď, pustám ty emoce, o toho seš tady ty, pojď.
2: Už jsou oči mokrý. Pája píše, ahoj. Moje první láska byl také Martin. Byl zrzavý a bylo to ve školce, kterou pak ale zavřeli. Pak jsem ho potkala ve škole, když jsem šla do první třídy. On byl ve druhé a dělal, že mě nezná. Zlomilo mi to mé 6leté srdíčko.
1: Nevíme, kolik Páje je, ale když se vrátíme k hlasovce a zprávě od posluchaček předtím, tak třeba to dopadne.
2: No,
1: třeba se zase spolu nějak, jo, ten kruh se uzavře, zase se vrátí. Máme tady taky zprávu od Kláry. Dobré ráno. Moje první láska je Nelča a za pár dní už to bude rok, co je taky moje manželka. Poznali jsme se na střední a od té doby jsme spolu celých 8 let. Moje první láska mi zůstane navždy.
2: Ty bláho, já kolem sebe se přiznám, nemám moc lidí, kterým vydržela první láska, takže je vlastně strašně hezký tohle to slyšet, protože si pamatuju, když já jsem s někým chodila, tak vždycky, o, kolik vám je teďka, jo, 15, 16, no tak to se stejně rozejdete. Víš, všichni měli tenhle ten přístup, ale když pak slyšíš, že ono to jde, a nebo se k sobě pak vrátíte, hezký.
1: Ty máš normálně skleněný oči, Jasmin. Jak to je možný? No, moc hezký zprávy, moc hezký hlasovky. Jsme rádi, že jste se potkali po letech a vlastně není to písnička? Potkal jsem tě po letech, že jo, vlastně?
2: No, jo,
1: no jasně, to je ona. Tak vy, kdo to máte za sebou, tady ten úžasný příběh, případně vy ostatní, vás to třeba čeká, ani nevíte, tak si to pojďme užít. Potkal jsem tě po letech. Činasky na Hit Rádiu, hezké ráno. Potkal jsem tě zase.

0: to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Dnes jsme opět v 7 hodin a 10 minut zvonili, jako každý den už od začátku září. Tady u nás ve vysílání to zacinkalo a úkolem vás, kdo máte registraci do soutěže, kdo pak to zvoní, bylo vykouknout ze dveří, jestli u vás nestojí naše hlídka.
2: Dneska jste bohužel nikdo nevykouknul a tudíž teda v pondělí někdo z vás získá, pokud se vám to podaří, 7 000 korun.
1: 7 000 korun, tolik můžete vyhrát po víkendu a připomínáme, že už příští pátek, přesně za týden, to je poslední den soutěže, vám dovezeme tady s Jasmínou 50 000 korun.
2: 50, tátu, to je strašná částka.
1: Tak prosím vás, budeme rádi, když aspoň teda v pátek budete doma, jo, ať se to nemusíme nechat, jo, to, co bychom s tím dělali. Tak registrace a detaily na webu hitradio.cz.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
6: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
6: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
12: Gap. Individual style for every generation.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
17: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
18: No včera bylo pozdě.
19: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
20: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
6: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
21: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na novoveská.cz. Novoveská.cz.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na dálnici D6 mezi 146. a 158. kilometrem směrem od Karlových Varů do Chebu. Bude u Krajnice probíhat údržba podzemní části kanalizace. No a na trase z Plzně do Kralovic u Hadačky zasahují záchranné složky u dopravní nehody. Počítejte s omezením provozu.
22: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Já jsem z toho songu úplně hotovej.
1: Já taky.
0: Temper City Self-Aware. Já si myslím, že 2.57 je strašně krátká doba na tu písničku, že by to mohlo být o něco další.
1: Slyšíme to jen my, že je to dokonalý, nebo to slyšíte taky, vy, kdo jste v autech?
0: Samozřejmě víme, že mezi váma jsou některý jako gargamelové, který to rádi nemají, ale prostě, jako pardon, já to miluju. Temper City na Hit Radio v 8.34. Pojďme na ranní update s Davidem Račákem.
2: Ranní update.
3: Přeju všem hezké ráno. Do knihovny v New Hampshire se vrátil časopis půjčený v roce 1894, tedy po 132 letech. Teoretická pokuta by činila přes 12 000 dolarů. Knihovna ji ale samozřejmě neúčtuje. Navíc ten, kdo ho donesl, vůbec netuší, jak se mu dostal do rukou. A teď něco z technologií. V Číně otevřeli továrnu, která má být schopná vyrábět jednoho humanoidního robota každých 10 minut. Kapacita má být až 10 000 robotů ročně a množství takových továren bude přibývat. No a technologický magazín upozorňuje na testy AI při rozpoznávání hub. Modely podle dostupných testů dokážou určit houbu správně jen asi v 65% případů.

0: Takže fotografie houby a otázka, můžu to sníst? Rozhodně není ideální způsob, jak využívat umělou inteligenci.
1: Ty jo, tak jako po zkušenostech s AI je jako jedna jediná věc na světě, kterou bych nikdy neudělal a neptal bych se, jestli tu houbu můžu sníst, jo. Ale zase, kolik říkal, dávej, 65% úspěšnost, tak my optimisti to vidíme tak, že je větší šance, že nás to nezabije. Tak my vám občas dáváme, snažíme se jako dobrý tipy, jo, třeba do života, takhle, ale tady to je dobrý tip, prosím vás, nedělejte to, teďka houbařská sezóna, ať tam přežijete víkend, teď se tady zase potkáme. Teď pro vás máme parádní srdcovku, tohle Pane Bože, Red Hot Chili Peppers, Other Side, to by vás mohlo zabavit všechny, kdo jste u rádia. A připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Plnář. Mezi 12. a 13. je jich 5 a jednu vybíráte vy, tak pojďme na ty Red Hoty. 8.36 Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Pink. 8.42. Michal a Jasmin vám přejeme hezké ráno.
1: Za chviličku se společně trošku vrátíme do dětství. Vzpomenete si na nějakou sladkost nebo pití, který už se jako neprodává, ale kdyby se zítra vrátilo do obchodu, tak pro něj hnedka běžíte? Protože to se teďka děje v Británii. Za mě osobně jsou to vlnky.
0: No tak jsi mi to vzala.
1: Taky?
0: Jaký vlnky? Grilliášový, ty červený?
1: Ty jo, ne, modrý, takový modrý byly.
0: Tak já jsem za grilliášový. No tak my se tady asi neschodneme, takhle shodli jsme se na vlnkách, ale ne na barvě. Tak co byste vrátili vy, schválně dejte nám vědět na 777-937-777 a my zatím říkáme... Na. Tady máte další skvělý songy, za chvíli Aneta Langerová. A taky Benson Boone, hezké ráno.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, dřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus,
7: když se to má podařit.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
17: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín od 2 kusů 24,90 za kus pouze v pátek a vodku Sant Nikolaus půl litru za 119,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
9: Je tu opět
11: Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: need. Tohle je Benson Boone. These beautiful things that I've got. A tohle je páteční Hit Radio 8.53.
1: Existuje nějaká sladkost nebo třeba pití z dětství, který kdyby se najednou vrátilo do obchodu, tak pro něj okamžitě jdete a je vám jedno, kolik to stojí? Tohle se teďka děje v Británii. Tam se vrátila taková legendární limonáda, Luke Zaite se to jmenuje, v původní receptuře a oni se všichni můžou zbláznit a překupníci to prodávají za mnohonásobně vyšší částky. A my jsme se vás ptali, co byste takhle chtěli vrátit vy?
0: No, my to vykopli, já jsem tady zmínil grilliášový vlnky, naprostý legendy za mě, symbol devadesátkovýho mlsání, jo.
1: Hele, víte, na co jsem si ale vzpomněla, kromě těch vlnek? Možná se to ještě prodává, ale neviděla jsem to, s dědou jsme to vždycky kupovali. Takový bombóny v modrobílém obalu, byl na nich lední medvěd. Sněhulky, jo.
0: No, sněhulky.
1: A existuje to ještě?
0: Já nevím.
1: Ježíš, tak to bylo
0: sněhulky.
1: Jo. Vexty a sněhulky, to je moje dětství.
0: Vexta
1: s dědou.
0: Mm. Tak schválně, jak to máte vy, co na to Ivča?
2: Miláčkové, přesně jak říkáte, grilliášové vlnky, ty byly úplně top, nejlepší prostě. A takových potravin bylo, ježišmarja, ale prostě hned by tam naskočil.
3: Odbočte doleva.
1: Odbočila.
0: Taky včo, děkujeme za zprávu, odboč doleva. Máme tady další hlasovku.
4: Tak já jsem starší ročník a co já bych určitě vrátila, tak by to bylo Eskimo zapadíka bez klacku. Takovou chuť u žádnej nanok dneska nemá.
0: To je pravda, počkej, Eskimo bez klacku bylo dokonalý.
1: Eskimo zapadíka, pozor.
0: Pojďme na další zprávy. Dana ze Vsetí napíše, ahoj, no samozřejmě vlnky a grilliášový nomňám.
1: Další zpráva, sušenky Dukla, bombóny, ledovky, to je taky fakt. A hořické trubičky, ale ty podle mě ještě jsou.
0: Petr Ruměnky píše. Hmm. Další zpráva, ránko týme, jednoznačně bramburky Bohemy a příchod uzené s křenem a moravské uzené na cibulce. David z Brna, jo, a pivo Baron, Trenk 14.
1: Vlnky oříškové, mňam, jak bych je dneska ochutnala, Petra.
0: Pak taky rozinkové deli píšete, grilliášové vlnky několikrát, pak zoretku, manonky, žvíkačky Bubalo. Ježišmarja. Tady píše dokonce, každá byla balená zvlášť a uvnitř každé bylo trochu ovocné šťávy nebo syrupu podle konkrétní příchutě a to bylo ono. Když jste do toho kousla, tak ono se to krásně rozlilo.
1: A jak se jmenujou takový ty žvejkačky, ty taky byly balený s tetovačkama, takový růžový, možná se to pořád prodává, ale už to nemá takovou chuť jako tehda.
0: Jak to bylo, když mám chuť, utrhnu si malej kousek a když mám hlad, utrhnu si větší. Je, tak děkujeme za nostalgii. Pojďme teda z těch nostalgických 90. zpátky do současnosti. Tohle je Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, poslední song páteční snídaně šampionu. Tak volume doprava šampioně, pojďme se to užít, hezké ráno.

0: Harris, Dua Lipa, One Kiss. 8.58, jak jsme slíbili, tak tohle je poslední song snídaní v šampionu. A my se s vámi jdeme rozloučit a hlavně vám taky popřát krásný víkend.
1: Byl to moc krásný pátek a nejenom pátek, celý týden s váma, takže moc děkujeme.
0: Bylo to krásný, díky vám, vy jste naše miláčkové. No tak užijte si vy samozřejmě vysílání Hitrádia i po deváté, Offenbach, Profesor Green, John Legend. Připomínáme, že v pondělí ve hře Kdo pak to zvoní, máte možnost vyhrát 7000 korun a v pátek máme zeme 50 000.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak hezký pátek.
1: Hezký víkend.
0: A v pondělí v 6 se těšíme.
1: Ahoj.
0: Uděláme si to hezký, čau.
3: Teď už je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem v Široké ulici. Je to u křižovatky se Širokou. Bourala tam dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. A ještě D8 na 87. kilometru směrem od Prahy na Drážďany stojí u Kranice nepojízdné auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Policisté včera odpoledne vyzvedli lidské tělo z jezera Most. Nevylučují, že by to mohl být mladík, po kterém pátrali od srpnové bouřky. Totožnost nalezené osoby musí potvrdit až genetická expertíza. Na přítomnost lidského těla policii upozornil soukromý potapěč. S ohledem na pozůstalé nebudou policisté k případu v tuto chvíli poskytovat další informace. Podvodníci stále nepolevují. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMS zprávy. O co v nich jde, ví mluvčí úřadu Jakub Bejček.
9: Informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
3: Veškeré informace o sociálním pojištění musí lidé ověřovat jen na oficiálních stránkách České správy sociálního zabezpečení. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud mu nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činů dopustil mezi lety 1979 a 2019, převážně na svých pacientkách. Na fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových Sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Na severu Čech bude dneska převážně oblačno, přes den se místy vyskytnou přehánky, hlavně tedy na horách. Večer bude ale oblačnosti částečně ubývat, teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Takové nás čeká páteční počasí a teď už je připravená naše dopolední show LSD.
2: Dej si dávku pracovní prokrastinace. Dan Rakacký, Lucie Šlégr a nejlepší dopolední show na severu Čech. Na severu Čech. Hit Radio Nord Music.
11: Krásné dopoledne, jsme tady A já si tady připadám jako v nemocnici. Lucie Schläger je nemocná. Řekni něco.
12: Já jsem lehce nachlazená.
11: No, je to slyšet, ano.
12: Půjde to dneska asi slyšet.
11: Je to slyšet.
12: A já se rozmluvím. To jenom to ráno takhle zlobí. Ale no, podzim je tady, přátelé.
11: Ale je tady hlavně pátek.
12: Je tady hlavně pátek. A není nic lepšího, než pomarodit a třeba celý víkend ležet v posteli a nic si neužít.
11: Ideální program jako. Ten vám samozřejmě nepřejeme. Co vás dneska čeká dopolední show LSD, tak samozřejmě vám poradíme, jak si díky nám vyhrát peníze, které vám můžeme přivést až vám před dveře. No a taky vás čeká kopa legrace a nemocná Lucie.
12: No, bude to hlavně na tobě. Já se budu šetřit hlas a ty budeš hodně dneska
11: mluvit. Já jsem naprosto v pohodě. Já jsem připraven, snad i vy, díky, že posloucháte, že jste s námi. A teď už první pecka pro vás, pro lepší den. Offenbach, Overdrive.
12: Krásný pátek. Oh.

0: Krásně, pomaličku, takhle v připátku, není dobrý to přepálit.
1: Ne.
0: Hezky se blížíme k víkendu, přátelé, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, hezký pátek.
1: A třeba se i vám dnes ráno stalo to samé, co Luci, kdy se probudila a zjistila, že má plný nos. Je nemocná. A teď dorazila jsem do studia a říkala, já si musím udělat samohonku.
0: Samahan.
1: No tak vidíš, já to špatně slyšel. A pro mě samohonka to je nějaká vodka nebo nějaký chlás, který tě prožene. Tak
0: jsem tě, na co ty zase myslíš?
1: Po ránu hned v pátek, viď, takhle.
0: Samohoňku si dělal. On si prostě po ránu v pátek chtěl dát samohoňku. A já jsem si místo toho přinesla samahan.
1: A co to
0: on
1: je?
0: Neví, co to je.
1: Já nevím, co to je.
0: Ale to všichni snad znají.
1: Myslíš?
0: No nebo takhle, já si myslím, že většina žen a dam, co se starají o děti a o své nemocné muže, protože vy byste bez nás nemohli existovat.
1: Rýmička, pomoc,
0: přesně,
1: ano.
0: Tak, rýmička. Tak je prostě samahan a to je ajurvédský takový bylinný čaj, který pochází ze Srí Lanky. Má v sobě strašně moc bylin, myslím, že 14 nějakých, je tam nějaký koření, zázvor, lékořice, vím, že tam je černý pepř, protože ono to i trošku tak jako lehce štipká, když ho piješ. No a pomáhá při těch prvních nachlazeních, no, rýmička, chřipka a tak.
1: Takže v momentě, pokud
0: je to taková pecka.
1: Vy jste nachlazení a neznali jste to, tak teď víte, jak se z toho co nejrychleji vyhrabat. Takhle já vím, že ta rýma, když se léčí, trvá týden a neléčená trvá 7 dní, takže asi takhle, jo. Tak ti držím palce.
0: Děkuju.
1: A tady už je něco z vesela, protože je pátek. Tak pojďme. Justin Timberlake a Can't Stop the Feeling.

0: Ať už pojďte na diskotéku, nebo strávíte romantickou večeři dneska při pátku, jako hezký typ, běžte na romantickou večeři, anebo na hokej do Litvínova. A s váma každopádně dneska vaše LSD, Lucka s Danem, a přejeme vám krásný pátek.
1: A s vámi slyšíte, a už jsme o tom mluvili, že Lucie je dnes hlasově indisponována.
0: Ale už jsem se trošku, bych řekla, rozmluvila.
1: No, maličko jako jo, ale pořád
2: v tom nosáku je to tak trošku slyšet, že máš kolat spanej, víš jo.
1: Tak mi napadlo. Ano.
0: No, co tě
1: tak
0: napadlo?
1: Co jsi chtěla říct?
0: No ne, že bych mohla jít pracovat, já to tady zabalím dneska a půjdu na nádraží, tady do Ústí nad Labem.
1: Jo, takhle hlásit vlaky, jo, dobře. Mám 10, pro tebe...
0: 10.20, odjezd Teplice v Čechách.
1: Já mám pro tebe lepší job, protože jak tě poslouchám, mně přijde, že by si mohla klidně z fleku dabovat rákosníčka, vystřídat tu Bohdalovou. Poslouchej.
0: To nejde, Jiřina je legenda.
1: Jiřina.
3: Tedy jakože se rákosníček jmenuji, zdá se mi, že se dole něco děje.
1: No, to, ale to by ti šlo dneska. Ale ještě...
0: Za mlhou hustou, takže...
3: To je dobrý. To já jenom tak přeskoušel, víš?
0: No. Víš? No. Tak já takhle dneska budu teda.
2: Tak máme tady dneska rákosníčka.
0: Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
6: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: Pozor! Mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
12: Trenírkarna.cz.
13: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
14: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
16: A Krhut se přidává, hoj.
15: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
16: Přeježděný vztah 3.11.
15: Lístky najdete na ticketportal.cz.
16: Tak googli, kupuj a přijď.
17: Yeah, yeah, yeah. Oh, dělej si, co chceš, víš, si přímo. Jen si duši nepořeš.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.
18: Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

On pěstuje okurky, ona je nejkrásnější ženou Česka. Dopolední show Hit Rádia Nord Music s Danem a Luckou.

0: Krásný konečně pátek. Z Hitrádia Nord Music jsme rádi, že jste s námi. Vaše LSD, Lucka s Danem, hezký den.
1: A neseme vám dobré zprávy. Ono, samo o sobě, že pátek je velice dobrá zpráva, ale máme ještě lepší. A říkáme ji včas, abyste se na to sily připravit, protože 22. září, což je úterý, tak bude Mezinárodní den bez aut. To znamená, že by se neměly jezdit auty.
0: Tak, a protože Ústecký kraj jde s dobou.
1: Přesně.
0: Je trendy.
1: Tak se k tomu připojí.
0: Tak se k tomu připojí.

0: A uživatelé aplikace Dukapka získají jednodenní síťovou jízdenku zdarma a můžou cestovat po celém Ústeckém kraji.
1: Slyšíte to? V úterý budete moct cestovat úplně gratis, zadarmo, pokud máte DUK apku a týká se to vlaků, autobusu, tramvají, trolejbusu, možná i letadel. Ne, tady nelítej, víte, letadla. Asi ne, ne, tak dobře. Nic, ale teď jak na to, tak je to úplně jednoduchý. Pokud tu apku používáte normálně, tak se vám to nahraje automaticky, nemusíte dělat nic. Pokud ji moc nepoužíváte, tak ji musíte nejpozději do 22. září otevřít a nemusí stáhnout na storu a tam si tu aplikaci nainstalujete. Přišel Robert, asi vám něco chce říct. Ty máš nějaký doplňující informace,
0: jdeš
1: Roberte?
0: Jdeš taky bez aut?
1: Ty přijel bez aut, Roberte, tak co?
2: Úplně doplňující informace nemám, jenom jsem chtěl říct, že všechny tyhle informace jsou na našem webu hitradio.nordmusic.cz. Takže pokud by někdo jako nestíhal ty vaše slova,
1: no, tak to, se může podívat řekne, tam.
2: Tak se tam může podívat, ještě, aby to byl v klidu.
1: Ještě řekni, kdo to tam na ten web dál?
2: No samozřejmě, že já ne.
1: Proto přišel.
0: Přišel se pochlubit svou prací, ne, ale ne, to je důležitá praktická
2: já
0: informace.
2: Já taky kolikrát
0: samozřejmě
2: v autě slyším něco zrádně, říkám, ty, kde to bylo, co to bylo?
1: Co to bylo? A bylo to zadarmo, že jo, hlavně.
2: Je to zadarmo.
0: Takže na webu Hit Radio Nord Music.
1: Tam se podívejte a hlavně 22. září my s Lucí se vemem za ruce.
0: A pojedeme vlakem?
1: Pojedeme vláčkem do Ústí nad Labem, jo?
0: Já mám ráda vlak.
1: Já taky.
0: To je jediný dopravní prostředek, kde neblinkám. Důležitá

0: Dneska to teda krásně zní úplně na pohodu. Fun a taky Janelle Monáe, We Are Young, s vámi hitrá do Nord Music a dopolední show LSD Luzka Šlégr, Dan Rakacký a hlavně pátek.
1: Přátelé, včera mi praskla guma.
0: Ne,
1: to se... Spodňáru.
0: Ne, počkej, proč to říkáš?
1: No, tak už jsem staršího... ročníku. Ne, opravdu.
0: Tak to je strašně důležité, abyste věděli posluchači, že včera
1: praskla guma
0: Luci
1: u spodňáru.
0: Praskla guma, no. Tak buď ráda, že u spodňáru teda ještě. No.
1: Ne, přátelé, normálně včera jsem po dlouhých letech píchla auto. Najela jsem na obrubník a přední zadní kolo bum bum bum bylo po.
0: Počkej, dvě obě kola si píchla najednou. Mně se nestalo třeba píchnutí u auta tak 10 let.
1: No mě taky ne.
0: Až teprve teď nedávno.
1: Vlastně už mi přišlo, nebo nám přišlo zbytečný jako objednávat nový letní pneumatiky. A tak chci tady dát našim posluchačům takovej tip, jo, protože já jsem si včera přezola auto na zimní pneumatiky.
0: Ne.
1: Široko, daleko, u toho pneuservisu, ani noha.
0: Jasně.
1: Rozumíš?
0: Ano.
1: Krásný, já jsem si říká, ježiš, tak takhle jsem se nikdy v životě zimní nepřezouvala. Ono už, že jo, tak co za náma, je za náma půlka září, za chvilku je říjen, tak už to není úplně od věci začít si přezouvat. Ranní teploty klesají.
0: Jsi připravena.
1: Já jsem normálně připravena. A takový tip pro naše posluchače, neodkládejte to, jako jestli fakt klidně už si zajeďte, vyhnete se těm velkým frontám a tomu blázinci
0: tomu čekání
1: hlavně.
0: Tam, tak.
1: No, tak jestli takový, a nemusíte čekat, že píchnete kolo. No,
0: Lucie,
1: můžete
0: tak,
1: prostě rovnou přijet.
0: Jak jsi říkala, pokud doteďka okolo pneu servisu nebyl ani živáček, tak teď tam bude hned narváno. Kvůli tobě.
1: No,
0: já už tam nejedu.
2: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
10: když se to má podařit.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
17: Gap. Individual style for every generation.
18: Trenirkarna.cz.
19: Hlášení pro lovce slev.
18: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
20: KFC ti zase nabízí víc.
21: MacBooky Neo,
20: iPhone 17,
21: laserové projektory,
20: sluchátka Apple Beats
21: a stovky dalších cen.
20: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
21: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
20: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
22: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
23: Dan s Luckou ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Hit Radio North Music.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem na Masarykově ulici. Tam srazilo osobní auto, chodce, počítejte s omezením provozu. A ještě v Mostě v Žatecké ulici, tam se srazila dvě osobní auta. Tam by to mělo být bez držení. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Chytří si to spočítali. Tyrone, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Budou hovořit o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zatím zůstává ve vězení. Okresní soud v Mostě o návrhu na podmíněné propuštění nerozhodl. Za mřížemi je doživotně odsouzený dvojnásobný vrah přes 39 let. Psycholožka věznice u soudu v Mostě nedoporučila propuštění 65-letého muže na svobodu. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social napsal, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. V této souvislosti šéf Bílého domu vyzdvihl úsilí polského prezidenta Karola Navrockého. Nový trenér české fotbalové reprezentance Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Je možné, že 52-letý španělský kouč na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Ryana Naderyho, který má po matce také české občanství.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Na severu Čech bude dnes spíš oblačno, přes den se místy vyskytnou přeháňky, hlavně tedy na horách. Večer bude oblačnosti částečně ubývat a teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Takové bude počasí. Já jsem chtěl říct, Lucko už se na to vykašle.
11: Abyste věděl, Luce tady kašle.
12: Já kašlu, smrkám a tak dále, nic, ale jedeme dál, je tady 10. hodina, pochopitelně vaše LSD a já jenom doufám a přeju se, aby naši posluchači byli zdraví a aby si ten víkend mohli užít.
11: Buďte zdraví a my vás zdravíme.
8: On je obyčejný kluk z Jirkova. Ona Miss České republiky. Dan Rakacký, Lucie Šlégr a jediná dopolední show v českém éteru. Hit Radio Nord Music.
11: Já jsem se skoro bál, že nezačnem, protože ty si tady chytla záchvat kašle, ale nakonec se dobře dopadlo. Lucie.
12: Vždycky to všechno dobře dopadne.
11: Vždycky,
12: nebojte se.
11: Nebojte se s námi. Pokud máte trable, něco se vám nedaří, tak i dneska to s námi dobře dopadne, protože jsme tady pro vás samozřejmě.
12: Tak.
11: To je všechno, nic víc neřekneš.
12: Já mluvím málo, protože nechci radši znova kašlat.
11: Dobře, pohodě, tak si pojďme dát to, co od nás čekáte, ty největší hity. A ten jeden z nich je tady právě teď. To jsou Coldplay, legendární, a taky Chainsmokers na Hit Radio Not Music.
12: Krásný pátek.

0: A třeba jste dneska po ránu měli blbou náladu, že jste museli brzo stávat, ale my to narovnáme, hodíme to do normálu a pomohla taky Taylor Swift s vámi hitrá do North Music a taky LSD do plenní show s Luckou a Danem.
1: No a přátelé, víkend nám klepe na dveře, co by dupět tady. Nám už tady klepe ten víkend, každopádně pojďme se podívat, kam vyrazit na severu Čech. Už zítra začíná podle mě jedna z největších akcí v Chomutově. Hasičský festival na Kamencovo jezeře. Jedná se o úplně první ročník, ano. Začíná se ve dvě a hlavním tahákem je hasičská fontána. Unikátní vodní show a se světelnými efekty. A stovky hasičů dámy tam bude. Já prostě nemůžu se neusmívat do této
0: zprávy. Já si myslím, že to bude taková ladies night tam, že tam bude spousta žen, které budou obdivovat hasiče.
1: No a budou se tam i třeba vejít do půtěla.
0: Ty hasiči, myslíš?
1: No, jako? No.
0: Tam se ty dámy.
1: No ty dámy, no. Ty až
0: pojďme dál, schomutovate kousek do Jirkova, protože zítra v Jirkově jirkovské slavnosti čekají vás atrakce, stánky s občerstvením, ale hlavně program vystoupí a to je hodně hustý, protože to jsou legendy. Michal Pavlíček a jeho host Kamil Střihavka. To už tedy zítra Jirkovské náměstí a okolí, tam to proběhne.
1: No a pozor, zítra Ústí nad Labem ochromí půlmaraton. V Ústí čeká řidiče spousta dopravních omezení a vy jako běžci se můžete proběhnout po Ústí tam, kde se běžně neběží.
0: No. A to je jako taky motivace. A půlmaraton, to bych chcíp jako. Já osobně. To je 21 kilometrů.
1: Ale podle mě, když by to vedli přes nějaký ty vyloučený lokality, tak když už nemůžeš, tak zrychlíš, hele. A normálně ani nevíš, to je takový půlmaraton.
0: I to se takhle může stát.
1: Že to jako trhneš rekordy.
0: Osobák. Osobní rekord.
1: Jestli chcete osobní rekord, zaběhněte si tam, kde se normálně neběhá. Každopádně, já jsem vždycky na tyhle ty akce jako zvaná.
0: Nekece,
1: a musím
0: jako
1: říct, na tyhle ty maratony různý a taky ty sportovní akce, běhání samý, půlmaraton a maraton, já nevím, co to všechno
0: takže
1: je.
0: Takže takhle běháš, jo, hezky.
1: No já právě jsem zvaná a zdvořilostně velmi akce tohoto typu jako odmítám.
0: A proč?
1: No, protože každá z dam, si myslím, kdo má velká prsa, mi potvrdí, že ten běh není úplně příjemná disciplína pro nás.
0: No jo, ale zase, jako za mě, hezky se na to kouká.
1: To nevím.
0: No jo, to mi věř.
1: Za uchyl.
0: Za chlapy.

0: vámi Hit Radio Nord Music, taky dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakaský, za námi Purple Disco Machine a před námi jedna bizární věc.
1: No zjištění, že když jsi miliardář, ale peněz pořád někteří nemají dosti.
0: Máte peňauze.
1: Peňauze a takovým příkladem, ukázkou je zpěvačka Beyoncé.
0: To je ona.
1: Ano, přesně tak. A ta při příležitosti 20. výročí alba B-Day prodává limitovanou krabici za 20 000 korun, ale přátelé, je to normálně úplně obyčejná dřevěná krabice, která je prázdná. No ona není úplně obyčejná, ona je, jako je z masivní borovice, vevnitř má takovou sametovou výstelku, nějaký luxusní detail, ale to je všechno.
0: Hlavně od Beyoncé teda, no.
1: No a vyrobila jich 500 kusů.
0: Ani z ní není a vychází v přepočtu na 20 000 korun. Si ji můžete koupit prázdnou krabici. Jako, co to jako je?
1: A já jsem si myslela, že Beyoncé je slušná holka.
0: No, není, tak chce prachy, ale tohle to není nic novýho. My už to známe v Čechách, že jo, třeba Jitrnice, kterou svět neviděl. To taky bylo. Teď si vzpomněla pohádka, vy? Sobošku Pytleven. Ale pozor, já mám taky nabídku, přátelé. Taky vám nabízím prázdnou krabici za 20 000, ale já tam dám ještě malý bonus. Kousek sebe.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. Sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již šestý tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
6: když se to má podařit. Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně v CZ.
17: Náplně hned.
0: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě

0: Not Music s vámi, taky dopolední show. Lucka s Danem, přejeme všem do práce, krásný den a ať to uteče.
1: Přesně tak, přátelé. No a dneska v Litvínově hostíme loňské mistry Extraligy. Je to tak další nebo druhé utkání, druhé kolo letošní hokejové Extraligy pokračuje. My jsme ve středu dokázali porazit Brno 2-1,
0: jak
1: což
0: říkáš,
1: bylo velmi překvapivé.
0: My, jako my, to je pěkný.
1: No já to mám
0: jako...
1: za svý, že jo.
0: Tak ty to máš jako rodinu, ten hokej, no to je jasný.
1: Je to přesně černožlutý srdce, ale jak ho máš jednou, přesně. Nikdy nebude jinak.
0: Ano, dobrá.
1: Takže dneska Pardubice v 17.30 na zimním stadionu Ivana Hlinky.
0: Ano.
1: Kdo chce přijít podpořit černožlutý. No a já doufám zase, že bude dost lidí, že bude zarváno.
0: Plný barák.
1: Plný barák, ty Dane,
0: to
1: ty
0: se říká
1: dobrý,
0: plný barák, plný doufám, že bude plný barák, který už byl ve středu a teď se čeká taky. Hele, ty jako, já to prozradím, to není tajemství, jako paní spolumajitelová Litvínovský hokej, tak...
1: Ty jsi takhle pro
0: plný barák. Plný barák se sebou penízky, co ne, těch lístků, co? Dobrý? Vydělává se, co na lístcích, ne?
1: Hele, je fakt, že bych potřebovala nový koberec,
0: no,
1: jo, do ložnice.
0: Já je to tady.
1: Dětský pokoj, malý muž, ještě, taky bychom potřebovali trošku zrekonstruovat. Přás, choďte, přátelé,
0: přijďte,
1: jo.
0: Přijďte.
1: Jsem jak ty, co podávají ty hrnce. Přijďte.
0: Kupujte lístky na utkání, protože my potřebujeme.
1: Potřebuju novej koberec, takže každopádně, ne vážně, ty samozřejmě vstupenky jdou do klubu, jo? Aby to nikdo nebral vážně.
0: Já teď jsem chtěl upozornit, aby tomu lidi nevěřili. Protože dneska se věří všemu.
1: Tak... Ale pravda je, že ten novej koberec potřebuju, jako jo.
0: No to jo,
1: to se nevylučuje.
0: Ale ne ze vstupního.
1: Ne ze vstupního, samozřejmě to ne. Takže dneska, přátelé, dorazí perníkáři na sever Čech.
0: Říkáš perníkáři, jo? Jako no, Pardubice, město Perníku. Lucie, milá holčičko, ty nesleduješ dění jako a nejde s dobou, protože Pardubice už nejsou dávno, ale dávno město Perníku. To je Ústí nad Labem přece.

0: Be Mine, Hit Radio North Music. Díky za to, že jste s námi, s vámi dneska zase LSD Lucka s Danem. Krásný pátek.
1: A máme tady reakci na ten hokej, jak jsme tady před chvíličkou říkali, že dneska Litvínov hraje s Pardubicemi. Zmínili jsme Pardubice město Perníku. Já jsem vtipně dodal to, že to už tak není, neplatí to. A napsal Honza Sustí na 377-399-958, že by se mohla změnit legendární hláška z Nagana. Znáš to, přepište dějiny, Česká republika otevírá bránu hokejového vítězství a tak dále, že jsme olympijští vítězové, tak by to mohlo znít asi nějak takhle.
2: Přepište dějiny!
1: Pardubice už nejsou městem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Kristián Šebek, Taxmeni, Aneta Langerová, Tata Boys, Vildačok, Tomáš Klus a další. To je muzika u nás.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví Spomyšl.cz.
14: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
15: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
16: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
15: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
16: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Mazdamer nebo Emmentaler, 120 gramů za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Naše pauza sice skončila, ale tvoje může začít. Lucka a dopolední show Hit Radia North Music.

0: srdce. Tohle jsou hodiny, dívej, a hodiny ukazují 11 hodin, to znamená, že právě teď je to Robert. Pojďme se podívat na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Mostě, v Žatecké ulici, srazila se tam dvě osobní auta a ještě na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 se v obou směrech vytvořila asi kilometrová kolona. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo Dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravy, venky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska sdělil předseda vlády Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Od dnešního dne až do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Vinice na Ústecké Větruši má za sebou letošní sklizeň. Celkem bylo sklizeno 44 kg. Z letošní úrody by mělo vzniknout přibližně 25 litrů vína. O vinici se už druhým rokem starají městské služby Ústí nad Labem. Ještě přijdou na řadu modré hrozny, ty ale ještě dozrávají. Hokejový Litvínov jde dneska opět do boje. Hokejisty čeká ve druhém kole těžká prověrka po úspěšném vstupu do nové sezony a výhře nad Brnem. Přivítají na zimním stadionu Ivana Hlinky HC Dynamo Pardubice. Úvodní buly padne dnes v 17.30.
3: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Severu Čech bude dnes většinou oblačno, přes den se místy vyskytnou přehánky, hlavně tedy na horách. Večer bude oblačnosti částečně ubývat a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
7: To byl náš Robert, zprávy počasí. Teplotně, je to dobrý, víkend bude dobrý, přátelé. A s váma ještě chviličku, 11. hodina, vaše LSD. Lucka s Danem, krásný pátek.
8: První kafe nezabralo. Od toho jsme tady my. Dopolední show Hit Rádia Nord Music s Danem Rakackým a Lucí Schläger.
0: A tuhle hodinu si tady pořádně uklidíme, protože se chystá akce Uklidme Česko. Máme detaily, víš, Lucie?
7: Tak se hlavně uklid doma, jo?
0: No to já
7: si půjdeme ven.
0: Samozřejmě a taky budeme řešit ranní odvozy dětí do školy, což je velký téma i u vás doma.
7: To se týká nás všech.
0: A Lucie to řešila dneska a zdá se, že to vyřešila, viď?
7: Po svém.
0: Po svém, jak jinak taky. No a taky vás čekají ty největší hity. A teď už ten první z nich tady. Bude třeba Robbie Williams, Imagine Dragons a toho znáš tady toho.

0: On je prostě výborný. Pořád a stále. Robbie Williams. Angels. S vámi hitrá do Nord Music. Díky, že i vy jste s námi. A tady Lucie Šlégr, Dan Rakacký, dopolední show LSD.
1: A teď něco, co možná řešíte i vy, řešíme to všichni, kdo máme malé děti, ano. Přátelé, a to jsou ranní odvozy dětí do školy. A já se přiznám, že samozřejmě září už je v plném proudu a my jsme se ještě ty rána úplně jako nevychytali, jo, s mým mužem.
0: Jako u vás doma?
1: U nás doma, ano. U nás doma a někteří rodiče díky takovým hodným lidem, jako jsme my, mají třeba rozvolněné ruce, protože já vám prozradím, náš šestiletý rodník sedí s kamarádkou v lavici a její maminka pracuje v litvínovské chemičce. A aby stíhala ráno chodit do práce včas, tak ona mi v 7 hodin ráno vždycky vyklopí tu její dceru, která s ním sedí v lavici doma, ona ano. Je u nás a my je pak v 7.40 odvezeme do školy. A já jsem teďka chodila až do posud celkem pozdě sem, Dan to tady chudá vždycky ráno, tam mě čekáš,
0: veď.
1: A já mám vždycky co dělat, abych to prostě stihla. A teď už jsem říkala, hele, manžel už se musí taky zapojit, už je bude vozit jakoby on. Takže jsem říkala, dětičky, dětičky, dneska vás poveze tady tatínek, říkám ty určitě sestry, Dajirka, a ona, ne, tato, jak jsi s tebou, my jsme tak jako zvyklí, tato.
0: Nechtěla,
1: a já říkám, ne, říkám, a teď samozřejmě můj syn zase miluje svého tatínka, tak to je můj tatínek, rozumíš, teď se tam začne to, ten
0: teda,
1: ho bránil, já, toho svého tatínka, jo, ale jako nastoupili s ním, manžel je odvez a já vždycky volám tý mamince, tý holčičky, že jsou předaný ve škole v pořádku. Tak jí to volám a teď si takhle jako jí svěřuju, že jsem teda, že měli trošku problémy se středou Jirkou, ta dcera. Ale dobrý. A ona mi odpoledne volá ten samý a říká mi, tak poslouchej. Já jsem tý naší Ellen dala co pro to. Já říkám, víš, co by za to dali jiný děti, kdyby je mohl vozit Jirka Šlégr do školy a ty tady ohrnuješ nos nad strejdou. No. To už, a já si říkám, prosím tě, nechý bejt, chudinka ta vůbec neví, která by je, rozumíš, v 6 letech jako nic. No, ale jako musím říct, že je hezký, když si můžeme vzájemně vypomoct ráno, protože ono to funguje pak zase i opačně, třeba když já potřebuji vyzvednout a tak dále. Takže přátelé, držíme maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům, tatům, strejdům a všem kamarádkám palce, abyste si to dovážení a odvážení ze školy zvládli pěkně logisticky zorganizovat.
0: Já se ještě vrátím k tomu, jak ta holčička dostala většině, no co by za to jiný děti dali, kdyby je vozil Jirka Šlégr. Já to trošku upravím. Co by za to každá maminka dala, aby je vozil Jirka Šlégr?
1: Ježiš, ale tak zase, abys mu tady nespílal, jo, takže se uklidníme. Hele, zase jako nejlepší roky už má dávno za sebou. Jo, pojďme si podívat na to reálně. Možná babičky by mohl vozit na ortopedii, na chirurgii, obědy by je mohl vozit. Jo, ať se zase sedne zpátky nohama na zem.
0: Jsme to asi najinovat, nebude mít radost.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
2: Jo, 100 tisíc, 100 tisíc, je ta částka, kterou pro vás máme a po částech vám ji vozíme přímo k vám před dveře a takhle to vypadalo dneska ráno.
3: 30 sekund, právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
4: Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz a potkali jste Ježka, pojďte ven. Andrea.
5: Já doufám, že to přijde.
4: Andrea má 6000 korun pro někoho z vás.
3: 20 sekund zbývá, pojďte, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte. Volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
5: Zatím nikdo.
3: Ne.
4: To není možný.
5: Ne.
4: To není možný.
5: Ne.
3: Prosím, prosím.
4: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
3: Dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7000 korun. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 000 korun.
4: Přesně za týden, 50 táců pro někoho z vás.
6: Wow.
7: Takže nikdo se nesebehl, je to tak, v pondělí vezeme 7000 korun, takže buďte v 7 hodin a 10 minut připraveni. My v rádiu zvoníte, vykoukáte za dveří, jestli tam není naše hlídka s penízky v ruce.
2: Tak šup, pokud ještě nejste, registrace a všechno podstatný na webu hitradionordmusic.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.
8: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
15: Bauhaus, když se to má podařit.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
16: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
19: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Franto, co pa všechno se dá sušit?
9: Ovoce, houby, bylinky i maso.
14: A tvůj Bůček?
9: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: firma na zážitky.cz.
6: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
10: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně Víčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.

0: krásný pátek všem, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, jsme tady díky za to, že vy jste s námi.
1: Přátelé, připravte koštata, lopatky, hadry. Je tady zpráva, kterou možná nevíte, my taky nevěděli s Lucí, ale dneska jsme se to dozvěděli a musíme vám to říct, protože v neděli proběhne celostátní akce Uklidme Česko.
0: Ona není v neděli.
1: Kdy to je?
0: Teda akce Uklidme Česko je v neděli, no. Ale ode dneška celý víkend je takhle. Akce Uklidme svět.
1: No tak takhle. Nejdřív svět a potom Česko.
0: A potom Česko, jo.
1: Je to potřeba.
0: Priority nastavený. Takže už ode dneška uklízíme a já jsem, když jsem jela sem ráno do rádia, tak se přiznám, že jsem viděla dva pány, co v háji u Teplic sbírali odpadky, říkám, ty jsou hodný, že takhle jdou takhle uklízet a vidíš, a oni to byli dobrovolníci už v rámci akce Uklidme celý svět, potažmo klidně Uklidme Česko.
1: Já jsem se jednou za rádio, vlastně celý Hitrádio Nord Music se účastnilo této akce, je to asi 7 let zpátky, kdy jsme v Ústí nad Labem uklízeli u jedné zahradkářské kolonie. Hele, a měl jsem z toho výborný pocit, protože přijdeš někam, je tam bordel, jakože bordel je všude dost, a pak když vidíš, jak je to uklizený, tak je to pěkný.
0: Máš z toho dobrý pocit.
1: Protože my jako lidi, já nechci teď jako být nějaký patetický nebo si stěžovat, ale musím to říct, jsme jako fakt čuňata, jo, opravdu. A co mě nejvíc rmoutí, řeknu vám to asi takhle. Žijeme tady na zemi, země jenom jediná, je to náš domov. Pokud si to tady zničíme, zaprasíme, nemáme kam jít, jako není nic jinýho, prostě ta země, matka země je jenom jedna. A přesto se mi stává, že třeba jedu autem, a hodněkrát jsem to viděl, a z auta přede mnou někdo vyhodí třeba vajgla,
0: ano.
1: Cigaretu na silnici, jakože tam už nebydlím, není to moje, tady to může ležet. Ne, je to pořád ve vašem domě, prostě celá planeta je náš dům a vy to takhle špiníte, nebo dokonce třeba i kelímky vyhazujou, papíry z toho auta, prostě to není moje, nemám to v autě a už mě to nezajímá. A to mě strašně mrzí.
0: Mě to mrzí, taky stačí jít na houby, jeden košík hub, druhý košík odpadků a hned mám lepší pocit, že jsem přičinila ruku k dílu, protože prostě máš velkou pravdu, Dané, a planeta je náš domov, to si řekl hezky, že nemáme kam jinam jít.
1: Není jiný.
0: Každopádně, kdybyste se chtěli účastnit, můžete asi podle mě kdekoliv, kde jaká obec samozřejmě se úklidu účastní. A ne, jinak tomu bude v Klášterci nad Ohří, kdy v neděli bude probíhat velký úklid města. Můžete si s městem ještě domluvit nějaký zajištěný pytlů a úklidových pomůcek, které budou naprosto zdarma a můžete si sami vybrat místo, kde budete v Klášterci nad Ohří uklízet. Tak nejenom v Klášterci, pojďme si to všude, teda uklidit. Pojďme si vzít pořádek.
1: Ano, pojďme si sáhnout do svědomí a pojďme uklidit. Takhle, já vím přesně, kde budu uklízet tu neděli a nebude to venku.
0: No tak to neříkej.
1: Bude to u mě doma.
0: Musíš se zúčastnit.
1: Já potřebuji, já uklízím venku, ale především u mě doma musím uklidit. To je priorita číslo 1, protože tam mám taky svinčík pěkný teda.
0: Planeta, veď? Hlavně, že jsi na té planetě, veď?
1: Ty planeto. No.

0: Za náma Huntrix, s vámi Hitrádo Nord Music, taky dopolední show LSD, Lucka Šlégr, Dan Rakacký a jsme ve svém finále, teda v úplném finále, protože...
1: Náš čas vypršel.
0: Takhle, ano, takhle se dá říct, že vypršel ten čas, ano, přesně tak, ale váš ještě nevypršel, buďte dále s námi, s Hitrádem Nord Music, za chvíli srdcovky vás čekají a taky naše odpolední show Padla Káťa Kamelno.
1: No a co mi, Dané? My zase zítra v 9 hodin zítra.
0: Co to říkáš? Že zítra sobota.
1: Sobota, nikam nejde.
0: Zítra ne, až pondělí, prosím tě. Nebo můžeš takhle, přijď zítra.
1: Tak já se stavím. Ale málo chce dneska chodit takhle aktivně do práce.
0: Přesně.
1: Ne, přátel, užijte si samozřejmě krásný víkend, vidíme se.
0: Slyšíme se.
1: Ty hele.
0: Pondělí a běž domů.
1: Já mám už vyšší čas.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Mami, já mám řidičák.
8: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
9: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
10: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Radčic v sobotu 19. září.
15: Datart uvádí Dny Merien.
16: Dny Merien, jo.
15: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
16: No to je sen.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
18: Vinylovou? A bude sama hra?
17: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
19: Experto Family. Od V podlahy.
20: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
21: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
22: Když jde o zdraví.
23: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
24: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
25: Dan s Luckou ještě neřekli poslední slovo. Vlastně.
0: Přesně, oni ho nikdy neřeknou. Hit Radio Nord Music.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 na 87. kilometru. Směrem na Německo stojí u hranice nepojízdné osobní auto. A ještě D7, 42. kilometr. Směrem od Chomutova na Prahu bude u hranice probíhat úklid a čištění vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMSky. O co v nich jde, řekne mluvčí úřadu Jakub Vejček.
10: Informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
9: Informace o sociálním pojištění si vždy ověřujte jen na oficiálních stránkách České správy sociálního zabezpečení. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v Hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 roky až 12 let vězení. Nemocnici museli kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacienti opoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie nástražný výbušný systém nenašla. A teď ještě něco z regionu.
2: Fotbalový zápas mezi FK Teplice a SK Slavia Praha má kvůli chování fanoušků ještě do hru. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila s oběma kluby disciplinární řízení. Utkání řeší i policie, ta mimo jiné před zápasem zakázala fanouškovské skupině plánovaný ohňostroj, i když ho klub i město Teplice povolili.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
2: Na severu Čech bude oblačno, přes den se místy vyskytnou přeháňky, hlavně na horách. Večer bude oblačnosti částečně ubývat a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Nádherný den přeju, 12 hodin, 2 minuty, je tady pátek, kdyby vám to ještě dneska nikdo neřekl a kdyby vám to ještě nedošlo, je pátek doufám, jo dobrý, je pátek, tak konečně dočkali jsme se. Kolik je vám let a nakolik se cítíte? To je docela jako zajímavá myšlenka pro dnešní srdcovky, jo? Cítíte se mladší, anebo cítíte se starší? Ono taky, jinak se cítíme v pátek a jinak se cítíme v pondělí, že jo? To o tom žádná. Mám tady dámu, která se narodila v roce 1946 a posledních 40 let vypadá pořád stejně. Někdo tvrdí, že to je plastikama, já si myslím, že to tak není. Cher na Hit Radio, srdcovka číslo 1.

0: Rok 1998, Cher na Hit Radio s Hitem Billy.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je někdy důležité opravdu věřit a hlavně věřit sám sobě a taky věřit tomu, na kolik let se cítíme. Není důležité se dívat do zrcadla a odhadovat věk podle vizuálu, ale skutečně jako na kolik se cítíte. Tak třeba chodíme tady krásný zprávy. Mně je 34, ale pořád se v srdci cítím na 18. Mně je 56, ale občas se chováme, jako kdyby mi bylo 17. Zdraví Lenka. Krásný. Mně je 40, humorem někde tak kolem 13, takže teoreticky vlastně je mi jako 27-13, no. Tak pokud je vám, třeba můj kamarád říká, že mu není 40, je 30-10, pořád, že se chová trošku jako malý dítě. 30-10 je vlastně jako hezký, s tím se dá krásně žít. Takže máme vlastně jako dva věky, že jo? Máme prostě jako ten věk, který tam doopravdy je, a potom ten věk, nakolik se cítíme. Tak protože je před námi víkend, tak doporučuju, víkend si užijte podle věku, nakolik se reálně cítíte. Dáme si právě teď srdcovku s číslem 2 a to je boyband, který nikdy nezestárne. A je úplně jedno, jestli jednou budou na kolečkovém křesle a v papučích, ale pořád to bude tenhle mladý boyband. Blue na Hit Radio.

0: Fire on.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na závěr této písně všichni křičíme Fire on, zpíváme Fire on, ale víte, co vlastně znamená Fire on? Tak je to něco, co bych vám přál, abyste měli právě teď. Jo? Já vím, že možná to zní jako něco, na co byste potřebovali mastičku nebo antibiotika, ale ne. Přál bych vám to právě teď, protože Fire on je konec pracovní doby. Volno v práci. To bych vám strašně přál, abyste se teď po obědě nemuseli vracet zpátky do práce. To by byl naprosto dokonalý pátek. Ale bohužel nežijeme v dokonalém světě, ale v naprosté realitě a tím pádem musíme pořád jet dál jako lokomotiva. Dáme si tím pádem Kylie Minogue Locomotion a to je hit z roku 1962. Teď to možná nejde dohromady, že jo, to si dokážeme spočítat. Kylie Minogue ho přespívala v roce 1988, ale ten úplný originál je opravdu ze začátku 60. let. Tak tady je další srdcovka.

0: Teď jsme si díky R.E.M. zaplavali při světu hvězd. Plně to vidím. Tma, hvězdy, úplněk, nádhera. Night Swimming na Hit Rádiu. Pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Plavali jste takhle někdy v noci? Byli jste si někdy zaplavat pod širou noční oblohou pod hvězdami? Možná, jak se říká, na Adama, tedy bez plavek? Možná jo, ale to jste byli ještě mladý. A to už je dávno. Ale důležitý je, nakolik se cítíte. Dneska se přesně tady o tom bavíme, že není důležitý, kolik nám doopravdy je, ale opravdu, nakolik se cítíme. Tím, že si povídáme zase o věku a že je pátek a před námi je víkend a v sobotu pro vás máme taky i narozeninový hity, respektive narozeninovou ruletu, tak pojďme si dát dneska narozeninovou srdcovku. Napište mi opět na 777-937-777 ročník vašeho narození, tedy rok, ve kterém jste se narodili, a já přesně z toho roku tady najdu nějakou srdcovku, abyste věděli, co vlastně vzniklo ve stejný rok jako vy, když jste přišli na svět. No? Tak pojďte, 777-937-777.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
10: Štěpánko, zob zdraví, Litoměřice.
11: A Krhut se přidává, hoj.
10: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
11: Přeježděný vztah 3.11.
10: Lístky najdete na ticketportal.cz.
11: Tak googli, kupuj a přijď.
12: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Hradčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Hradčic v sobotu 19. září.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A když teda během filmu začala rodit, tak ona neodešla. Ona si to tam odrodila, protože když si přece koupila ten lístek, tak jako ježiši.
2: No jasně, tak jako když si kupuješ lístek a popcorn v kině, no. No, tak to je tak jako na hypošku, jako jo, v dnešní době asi všichni známe. Úplně, já úplně vidím taky v tom kině, jak tam hnedka naběh borec z kasy a říká, prosím vás, takhle by to nešlo, hele, takhle by to nešlo, hele, je to dětský lístek 349 korun, no, mi ještě dáte.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Sweet Caroline na Hit Radio, Neil Diamond a Two Friends.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je před námi srdcovka na vaše přání. Tentokrát vybíráme opět srdcovku z roku, kdy jste se narodili. Je tady spousta zpráv a dneska jsem vybral rok 1908. A to i z toho důvodu,

1986, tak tam se opravdu jako odehrálo wow, jako chtěl bych být o něco starší, abych si mohl rok 1986 opravdu jako užívat hudebně, protože tohle bylo jako skvělý, co tady všechno vyšlo. Co se týká české scény, tak Karel Nese asi čaj, například Jirka Korn, nebo Hej pane disjokej a balet. No a co se týká té zahraniční scény, no tak to byl úlet. A já jsem vybral něco, co se moc často nehraje, a protože to je pro dámu, tak je to taková jako vyloženě pohodová věc. Navíc ještě takhle hezky na pátek. Doufám, že teda, Jani, budeš mít pohodový víkend, už jsi dospělá, takže už by se o tebe taky mohli starat všichni okolo, a ty si o víkendu dej nohy nahoru a užij si svůj víkend. Ben E. King, Stand By Me, 8.6.

0: dál ten na Hit Radio, 12 hodin, 42 minut, páteční srdcovky jsou za náma, dneska opět moc děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Dáme si teď dva dny volníčko, nastřádáme taky nějakou inspiraci, vy si taky v klidu rozmyslete, co byste v pondělí pak chtěli slyšet jako srdcovku na vaše přání, protože srdcovky opět budou v pondělí v pravé poledne ve 12 hodin a podle mě jako neexistuje lepší způsob, jak si zpříjemnit pondělí, než právě srdcovkama a tedy nejlepší půlhodinou v českém éteru. My pokračujeme dál, za chviličku nejnovější zprávy a do té doby Damiano Davy, taky Alex Warren, až do 15 s vámi zůstává Jirka Pelnář. Tak pohodový pátek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
12: to má. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
16: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
17: Pak přijeďte do AutoESA.
16: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
17: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
16: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
17: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
18: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Záměrně jsem vybral jako poslední hit mezi 12 a 13 hodinou Lana Del Rey, Young and Beautiful, když jsme dneska v srdcovkách řešili to, že není důležité, kolik nám je let, ale nakolik se cítíme, tak jsem vám jenom pořád chtěl říct, že pořád jste Young and Beautiful. Jdeme na nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 mezi 18. až 29. kilometrem směr na Lovosice, bude na krajnici probíhat údržba vozovky. A ještě na trase Litoměřice, Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na silnici, čekejte tam omezení provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: Franto, co pa všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
4: A tvůj bůček?
5: Ten už nestihneš.
6: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Hey, we are Imagine Dragons.
10: Hey, I'm Lady Gaga.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Včera to uvedl premiér Andrej Babiš. Opoziční politici to na sociálních sítích ocenili. Předseda ODS Martin Kupka to označil za prozření premiéra. Na předsedu vlády se zároveň obrátil s otázkou, kdy se zbaví kremelské páté kolony, které svěřil ministerstvo obrany. Odkázal tak na hnutí SPD vedené Tomiem Okamurou. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let, teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše plošné zákazy sociálních sítí nejsou ideální a důležitější je důsledná regulace škodlivého obsahu.
14: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
13: Já ještě dodám, že legislativním návrhem se nyní bude zabývat Evropský parlament a Rada Evropské unie. České tenisty čeká boj o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Duel druhého kola kvalifikace proti Spojeným státům zahájí Jakub Menšík, který se v pražské O2 aréně utká s Lernerem Tienem. Zápas má začít v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona. A teď ještě něco z regionu.
1: Do ulic Ústí nad Labem zítra vyběhne zhruba 9 000 účastníků půlmaratonu. Akce výrazně omezí dopravu v centru města. Novinkou závodu je také účast lékařů, kteří se budou pohybovat mezi účastníky. Letošní ročník bude mít rekordní účast. Do soutěžních závodů se přihlásilo 6400 lidí, do nesoutěžních dalších 2400.
15: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na Ústecku bude dnes oblačno, přes den se místy vyskytnou přehánky, hlavně tedy na horách. Večer bude oblačnosti částečně ubývat a teploty 18 až 21 stupňů.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál. Jestli vás už do dneska v práci nebaví, tak je to naprosto normální. Úplně v pohodě. Nebuďte na sebe kvůli tomu nějak jako naštvaný, zlý. Vůbec nemusíte se kvůli tomu cítit špatně. Ale je dobře, že posloucháte Hit Radio, protože to vám za prvý zvedne náladu a za druhý jenom tady na Hit Radio můžete slyšet během 10 minut Košín, Pokáče, anebo právě i teď The Calling, Wherever You Will Go. Další super páteční balada. Tak mějte pohodový pátek.

Na Hit Rádiu legendární skupina Košín ve 13 hodin a 13 minut. Pokud jste hrávali na střední škole FIFU, tak asi možná poznáváte tohle. To je taky Košín. Hit Hide You, což je mimochodem jeden z nejoblíbenějších hitů na FIFA 2003. 2003, chápete to? 23 let zpátky. No masakr. Nebudeme si povídat teď o FIFA, ale budeme si povídat chviličku o fotbale, protože je venku oficiální nominace do A týmu české reprezentace fotbalové. A opět tedy budí trošku rozporuplné debaty. Objevily se tam zajímavá jména. Vrátil se například Alex Král, což je pro mnohé velké překvapení. Zároveň jsou tam někteří nováčci, pár mladíků, je tam dokonce i hráč z Teplic, ale chybí tam podle fanoušků spousta zásadních jmen a tak tvrdí, že se vlastně jako nic moc nezměnilo s novým trenérem. Na druhou stranu já říkám, pokud vás tohle jako baví a chtěli byste tam vidět jména jako třeba Ondra Kryčfaluši, který mimochodem včera dal plzný gól, no, Hrál dobře. Tak samozřejmě asi tu pozvánku do Ačka by si zasloužil. Ale nutno dodat, že on je v nominaci do 21 let a jsou tam i další jména, která bychom rádi viděli u A týmu. Ale důležitý je, že 21 hraje o postup na Euro do 21 let. Takže tam ty kluci budou mnohem potřebnější, za mě alespoň je to můj názor, než v Lize národů, kdy teď navíc my máme ve skupině Chorvatsko, Anglii a Španělsko. Takže jsem vlastně jako docela rád, že se takhle 21 a A tým domluvili a že si navzájem vlastně jakoby neukradli ty stěžení hráče, který teď 21 bude potřebovat. To je tedy můj pohled na věc. Co si o tom myslíte vy? Klidně mi napište na 777-937-777. Jinak klukům začne teďko sraz, no a příští týden, tak nás vlastně čeká příští týden v neděli a potom v úterý, tak nás čekají první domácí zápasy v rámci Ligy národů. Chorvatsko, Anglie, z 90% už je vyprodáno, tak doufám, že se uvidíme i na stadionu. Teď Miley Cyrus.

0: Marshmallow a Jonas Brothers na Hitradio, 13 hodin 25 minut. Dneska máme pátek 18. to znamená, že přesně za týden 7 hodin ráno a pár minut k tomu můžeme zazvonit u vás doma. A když nám otevřete do 30 vteřin, tak od nás dostanete na ruku 50 tisíc korun. Rovných 50 tisíc pro vás máme ve finálovém kole naší hry Kdo pak to zvoní, která je od pondělí do pátku vždy ve snídani šampionů. Poslouchejte dobře, po 7. hodině buďte doma a hlavně se zaregistrujte do hry. Když nám otevřete v pondělí, tak tam na vás bude čekat 7 tisíc. Ale pozor, v pátek rovných 50. Podrobnosti na našem webu, za chvíli další hity jako Michael Jackson, Kateřina Marie Tichá i Sunrise Avenue.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
11: když se to má podařit.
12: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo Dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
13: Ne, můj oblíbený hrnek.
14: Tak tohle není dobrý začátek dne.
15: No to snad ne.
16: Nemáte svůj den?
17: Tak si udělejte Alegria den.
18: Alegria dny jsou tady.
19: Se slevou 7% na zážitky.
18: Zážitkové restaurace.
19: Pobytové zážitky.
18: Adrenalin.
19: Automoto a mnohem víc.
18: U nás si vybere opravdu každý.
19: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
18: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
19: Nejlepší dárek je zážitek.
20: Firma na zážitky.
19: CZ.
21: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
22: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
23: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
24: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
23: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
24: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
25: Nákupy v online shop CZ.
26: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
25: www.onlineshop.cz.
27: Hit Radio. It makes me feel alone.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu, Zničená zem. To je hodně jako porozchodová píseň a to se nám vlastně na dnešek docela dost hodí. Ne, že by teda dneska byl mezinárodní den rozchodů a že byste teda měli přijít domů a nějak to jako rozseknout, to ne. Ale dneska je mezinárodní den první lásky a ta první láska většinou jako končila rozchodem, že jo? Pokud se neměli to štěstí a svoji první lásku, tak nemáte dodnes. Jo. I to se samozřejmě může stát. Takže dneska je ale ten den, kdy opravdu z většiny volného času tak vzpomínáme na naše první lásky. A vlastně i o tom si budeme povídat na našich sociálních sítích a teoreticky bychom si klidně tohle téma mohli přenést i do pravdy nebo bullshit. Mimochodem, když jsem se díval, tak do nějakých statistik. Tak průměrný věk pro první zamilování je celosvětově ve 13 letech. Souhlasíte? Řekli byste, že jo? Popřemýšlejte. Pravda nebo bullshit, po druhé hodině, do té doby spousta hitů. Za chvilku Lady Gaga, teď sám Král Michael.

0: Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Radio, 1:45, jsme to tady zakouzlili, Abrakadabra, ať už je konec dnešní pracovní doby a jdete domů. Tak tohle kouzlo nefunguje, nevadí. Každopádně víkendy před náma, to je samozřejmě ta lepší věc, to jsou ty hezčí vyhlídky. Kdybyste šli dneska večer do hospody, nebo k vám přijde domů návštěva, budete mít o víkendu rodinnou oslavu a rozhodnete se, že si dobrovolně zkazíte večer tím, že vytáhne politický témata, tak mám tady jednu novinku, to by se vám mohla hodit. Kdyby náhodou přišla řeč i na ten brutálně vysoký schodek státního rozpočtu, jo, tak slyšel jsem, že prý Alena Schillerová se rozhodla, že už se o státní schodek starat nebude. Už je prý dost velký na to, aby se o sebe postaral sám.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Divadlo plné hvězd. Patrik Gergel, David Gránský, Veronika Frejmanová, Dana Batulková, Hinek Čermák, Jiří Hána,
3: Aleš Háma, Nela Boudová, Teresa Kostková, Osmanila Fita, Jitka Smutná, Alena Mihulová, Honza Čenský, Jana Morávka.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. AutoNord.cz.
18: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Vzpomeneš si, i to se nám dneska hodí v den, kdy se vzpomíná na první lásky. Podrobnosti si budeme povídat po 14. hodině. Ještě předtím aktuální doprava a taky zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D7 na 42. kilometru směrem na Chomutov bude u Kranice probíhat údržba zeleně a ještě na trase z Děčína směrem na Nový Bor na příjezdu do Kamenického Šenova bude na Kranici probíhat údržba. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Hi, I'm Miley Cyrus.
12: Hey, it's Teddy Swims.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ode dneška do neděle se můžeme zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Dobrovolníci během ní čistí přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Český svaz ochránců přírody v pondělí uvedl, že se do kampaně zaregistrovalo více jak 12 000 dobrovolníků z celé republiky. Připojili se i některé školy. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají dodávat teplo do domácností. Kdy se radiátory rozehřejí, záleží hlavně na venkovních teplotách. Co musí nastat, aby se začalo topit, řekne mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
16: Pokles průměrných denních teplot pod 13 stupňů po 2 po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech a podle předpovědi počasí by se celorepublikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
15: Domácnosti by si před zimou měly zkontrolovat a odvzdušnit radiátory. Topení pak může fungovat efektivněji. Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry patří souboj Kladna a Sparty, tedy týmu, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na hřištích soupeřů. Duel startuje na kladenském ledě v 18 hodin. A teď ještě něco z regionu.
1: Město Litvínov získalo od ministerstva vnitra dotaci 898 tisíc korun na financování 4 asistentů prevence kriminality. Peníze město využije především na jejich mzdy, supervize a vzdělávání. Asistenti působí zejména u škol a v lokalitách, které obyvatelé označili jako problematické.
17: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech bude oblačno, přes den se místy vyskytnou přeháňky, hlavně na horách. Večer bude oblačnosti částečně ubývat a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
18: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál, my se dostáváme k času 14.00, teď už tedy konkrétně 14.03 a ve 2 odpoledne si vždycky tady na Hit Rádiu povídáme bez obalu, máme tady náš oblíbený pořad Pravda nebo Bullshit, tak jsem zvědavej, jestli dneska se naši experti úplně sekli, anebo mají pravdu, uvidíme.

0: Na Hit Radio Tones and I, za chviličku Alec Benjamin, taky Linkin Park.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Já jsem to trošku naznačoval, pokud nás posloucháte, pokud posloucháte Hit Radio celé dnešní odpoledne, o čem asi to dneska bude, tak na dnešní den přichází Mezinárodní den první lásky. Jo? A našel jsem další zajímavou statistiku, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 80% lidí si pamatuje svoji první lásku klidně i po 30 letech. Co vy na to? Pamatujete si vaši první lásku? Kde jste se potkali? Kolik vám bylo? Jak už je to dávno? Jo? Nebo chcete zapomenout na svou první lásku a ono to pořád nejde? Jo? Protože máte dodnes zlomený srdce. I to je samozřejmě možnost. Otázkou tedy dnes zůstává, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 8 z 10 lidí, tedy 80% lidí si pamatuje svou první lásku prakticky po celý život. Jo? Tady je psáno po 30 letech. Já bych dal klidně téměř jako celý život. Dejte vidět 777 937 777, pojďme na ně zavzpomínat.

0: down slowly.
1: Alec Benjamin na Hit Radio, Let Me Down Slowly.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
1: tvrdí, že 80% z nás si bude pamatovat svoji první lásku klidně i po 30 letech. Mají vědci pravdu, anebo jsou mimo? Na to se vás ptám, píšete na 777-937-777. A vypadá to, že dneska to bude asi celkem jednoduchý. Martina třeba vzpomíná, moje první velká láska byl Luboš, vnuk babiččiny sousedky. A už je to tady zase. Moment, tak ještě jednou. Luboš, víme, vnuk babiččiny sousedky. OK, dobře. Kam jsem jezdila na prázdniny, bylo mi 16, on byl čerstvě po vojně, strávili jsme spolu celé prázdniny, byli jsme mladí, vztah na dálku nefungoval, ale pamatuju si to, už je to 43 let, takže vědci za mě mají pravdu. Zdraví Martina. Další zpráva. Ahojky, první láska byla dětská. Ve školce. Jmenoval se Ota, bylo nám asi 5 nebo 6 let a už je to 40 let. Takže já si to pamatuju. Zdraví Jarka. Další zpráva od Peti. Ahoj Jirko, pamatuju, jmenoval se Viktor, chodili jsme spolu do školky, chtěli jsme se vzít, je to už 48 let. No, tady to asi bude celkem jednoduchý. Je někdo, kdo si nepamatuje svoji první lásku, to možná bude jako jednodušší. 777 937 777.

0: pláč, to je taky ideální spojení k dnešnímu tématu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska je Mezinárodní den prvních lásek a říká se, že se, nebo vědci tady tvrdí, že 80% lidí si pamatuje svoji první lásku klidně i po 30 letech, jo? A tím, že si ji pamatujeme, tak víme jméno, víme příjmení a dokážeme si možná vybavit ještě jako spoustu dalších zajímavých věcí. Otázkou bylo, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne, tak dneska to bude jednoduchý. Myslím si, podle toho, co tady dneska jako čtu, že
1: vědci
0: pravdu nemají. Nemají. Protože to číslo je daleko vyšší. Daleko vyšší. Já jsem tady nenašel na našem WhatsAppu jedinou zprávu, že byste si nepamatovali svoji první lásku. Takže za mě to je prostě jako 99,9%, jo. Protože ten jeden člověk nenapsal, protože asi nemá kredit, ale jinak opravdu tady koukám. Já si pamatuju úplně jako, tady dokonce já si pamatuju každou svou lásku. Petr, se nepil večer, viď? Bylo by blbé si nepamatovat svoji první lásku, když s ním už kolik tady, spoustu let žiju, máme spolu 4 děti, 20 let spolu žijeme, máme spolu 4 děti. Hanka, to je taky krásný. To je super. Ahoj. Ano, má první láska, tam někde pořád je. Teď jsme si to po 20 letech dokonce řekli vzájemně. Sem tam si napíšeme, zavoláme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Kdo ví, jestli bychom byli spolu pořád, kdybych tenkrát nebyla hloupá a neodešla od něj za jiný. Sapča. Sapči, neber si to na sebe. Oba dva víme, co oba dva? Všichni, teďko, kdo to posloucháme, tak víme, že to byla jeho chyba. Na tom se shodneme, no. Takže za mě dneska
1: vědci
0: jsou mimo, 8 z 10 to není, ale je to 9,9 z 10.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Radčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Radčic v sobotu 19. září.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Jsem hrdina, jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
14: Datart uvádí Dny Marian.
15: Dny Marian, jo.
14: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
15: No to je sen.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
20: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
19: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
21: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jo, za chviličku ještě Disturb, taky Depeche Mode, Enjoy the Silence, což je mimochodem hit, o který si velmi často píšete také i do srdcové hitrádia. Srdcovky ty budou zase po víkendu, vždycky ve 12 hodin. Začínáme přesně v pravé poledne hned po zprávách. 5 fantastických hitů, někde jako dost vykopávek, ale zároveň jsou to přesně ty vykopávky, když se vžijete do situace, do role, že jste opravdu někde jako archeolog a teď prostě se hrabete v tom písku a najednou vytáhnete něco, co je zlatý, třpití se to a vy víte, že to je prostě 2000 let starý a že to je prostě neuvěřitelný a že to je poklad, že to je krásný. Tak přesně tohle jsou ty hity, které my tady dáváme. Někdo to ve výsledku zpívá ještě v hieroglyfech a možná, že v klínovém písmu tak jsou udělaný titulky. Každopádně, já už to maličko přeháním, ale je pravda, že jsou to opravdu jako nádherné věci. Takže srdcovky na Hit Radio opět ve 12 hodin. Vy můžete psát klidně i tipy, co byste chtěli slyšet takhle v srdcovkách. Můžete je psát na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Můžete je psát mě klidně na Instagram Jirka Pelnář, normálně do soukromí zprávy. Žádnej ostych, nic takového. Teď to všechno tvoříme spolu. Teď jsme přece jedna taková jako rodina. My Hit Radio společně s vámi jsme rodina. My jsme rodinný rádio. Chceme vám udělat radost. Takže srdcovky tedy ve 12 hodin. No a když už teda jsem tady u těch některých vykopávek, tak nechci říct, že od 15 hodin tady budou vykopávky s odpolední show. Vůbec ne, ale po odpolední show od 18 do 21 hodin, tak se můžete těšit na další hity z 80. a 90. let. A protože je pátek, tak dneska to bude v toku v trochu svižnějším, popovějším tempu. Hit Radio Classic mezi 18. a 21. Tak buďte s námi. No a když je řeč o odpolední show, už jsou za dveřma.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech. Hit Radio North Music.
2: Words like violence break the silence. I'm crashing in.

0: Enjoy the silence, tedy vychutnejte si to ticho. Pokud jste ještě pořád v práci, tak zkuste se na chviličku ještě někam jako zavřít a užít si to ticho, než přijdete domů a začne ten šílený kolotoč. Ještě pokud máte děti, tak budete mít zase dva dny trošku cirkus doma. Takže vychutnejte si to ticho, klidně na chviličku i v autě, jo, na minisekundu. Vypněte volume, že jo, stáhněte to úplně na minimum, užijte si to ticho, no a pak se do toho pustíte. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase v pondělí, hned tedy po víkendu. Užijte si zbytek dnešního dne, přežijte ten zbytek dne v práci a užijte si víkend. A dál buďte zitráliem. Od 15 hodin se na vás těší odpolední show, do 15 hodin ještě Imagine Dragons, Tereza Mašková, Marek Lambora, taky Miles Smith.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. bbík.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
13: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
12: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
14: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
14: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
17: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Usnula?
19: Asi jo.
18: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
19: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
18: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
20: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči aktuálně pozor v Chomutově, a to konkrétně v Černovické ulici, protože tam došlo ke střetu dvou vozidel. Aktuálně se dopravní nehoda řeší, takže v tomhle místě 100% budete chvilinku stát. Jinak přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Slyšeli jste? 15 modelů Ford na jednom místě a většina připravená k jízdě. Ford Demo dny již 19. a 20. září od 10 do 17 hodin v Auto Garáž. Rezervujte si testovací jízdu na čísle 702 102 102. Ford Auto Garáž Bohušovice.
2: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
4: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Topná sezóna začíná. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají dodávat teplo do domácností. Kdy se radiátory rozehřejí, záleží především na venkovních teplotách. Co musí nastat, aby se začalo topit, ví mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
7: Pokles průměrných denních teplot pod 13 stupňů po dva po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech. A podle předpovědi počasí by se celorepublikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
6: Domácnosti by si měly před zimou zkontrolovat a odvzdušnit radiátory. Topení pak může fungovat efektivněji. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupce do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Komisí je více než 14 500. Slovenský premiér Robert Fico kvůli nemoci zrušil svou dnešní očekávanou cestu na Ukrajinu. Na třídenním summitu tzv. Karpatské osmičky ho zastoupí ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Fico bez podrobností a nečekaně oznámil cestu na Ukrajinu během čtvrtku. No a nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace tři nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími čtyřmi zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
9: Podle meteorologů bude dneska na severu Čech odpoledne dál většinou oblačno, jenom ojedinělé může někde spadnout nějaká ta přehánka a maximálně 21 stupňů Celsia. No a před náma víkend, přátelé, povede se sobota, v sobotu by mělo svítit sluníčko a na teploměrech až 23, no a v neděli už se zase spíš zatáhne a postupně během dne opět místy přehánky nebo déšť, nedělní maximum 21 stupňů.
0: Hit Radio North Music.
9: A my jdeme na to. V kalendáři pátek, tedy nejkrásnější den v týdnu, kdy volno teprve začíná, s datem 18. září. Na hodinách byly tři, no a to znamená, že právě odstartovala odpolední show Padla na Hit Radio Nerd Music s Kamilem Bílským. Pokud vám už padla, tak si začněte užívat. No a já pouštím první pecky právě teď.
10: Hit

Mars na úvod páteční odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Tak jaký je plán? Myslím si, že taková tradiční páteční otázka ve chvíli, kdy máme ty povinnosti za sebou, škola za náma, práce za náma a před náma dva dny volna. Tak jak s nima naložíte? Každý samozřejmě po svým, někdo aktivně, někdo pasivně, někdo to vyloženě proválí na gauči. Každopádně já mám hned na úvod té dnešní show radu pro všechny, co patří do kategorie pařmeň. Prosím vás, to jsou ty, co ve chvíli, kdy přijde jakýkoliv volno, tak to až přeženou, vyrazej se bavit a vrátí se domů až nad ránem. Logicky doma je při tomhle návratu nikdo nepochválí, naopak to skončí pořádným kartáčem a kdo by to chtěl pořád poslouchat, že jo? Tak mám pro vás radu, která se jmenuje Sázka. Tuhle radu mi poradil kamarád, který patří taky do kategorie pařmeni. On to teda někdy až přehání, ale dobře, jeho věc. Nicméně i on dostává téměř pravidelně každý víkend kartáč, kde si zase byl, proč tam byl tak dlouho, s kým tam byl a tak dále a tak dále. A tak vymyslel geniální plán, který se jmenuje právě Sázka. Přátelé, stačí se doma s vaší drahou polovičkou vsadit, že tenhle víkend to dáte. Tenhle víkend už přijdete domů včas, zkrátka dobře, tenhle víkend žádnej průšvih nebude. Je-li to kopyto, platí to, hotovo. No a pak už je tady víkend a ten si můžete užít klasicky po svým, tak jak jste zvyklí. Opět se tedy vrátíte domů nad ránem, ovšem garantuju vám, že až otevřete dveře, tak místo kartáče bude ve dveřích stát vaše drahá polovička a budou jí svítit oči radostí, protože vyhrála sázku.

0: to máš. Čtvrt na čtyři. S váma padla na Hit Radio Dot Music a taky kapela Činasky, která letos zažila takovou malou letnou. Jo, slyšíte dobře. Nejenom Marek Ztracený zažil letos svoji letnou, ale dá se říct, že i kapela Činasky. Nesnad, že by byla na letní a že by tam koncertovala pro takový davy, ale kapela Činasky se letos rozhodla, že si udělá léto pod širým nebem. Slovo dodržela, objela to hodně, celkem 19 zastávek, no a když to pak všechno spočítala, tak zjistila, že to dalo cca nějakých 50 tisíc fanoušků. S tolika lidma se kapela Činasky letos v létě potkala. A to si myslím, že už taková malá letná je. Kluci si to náramně užili, všem děkujou, bylo to prej fantastický a hlavně pozor, před náma podzim a kapela řekla, že právě během podzimu se všichni fandové dozví, co bude dál. Až takový tajemný prohlášení. A jako co by mělo být dál? Snad další koncerty, další hity. Na to se těšíme, ale kdo ví, co se děje, co se v hlavě Činasky právě teďka rodí a co nám kapela Činasky během podzimu oznámí. Tak si na to počkejte, Hit Radio Nord Music bude u toho. No a než se kapela Činasky vymáčkne, tak třeba Dua Lipa už za chvilku vpadla na Hit Radio Nord Music. Hit
1: Radio. Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
12: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
11: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: to zvoní z Hitrádien. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Užíváme si páteční odpoledne, na který se vždycky všichni těšíme celý týden. S váma samozřejmě dál Padla na Hitrádiu Not Music a taky Dua Lipa. No a za náma? Za náma páteční ráno, který úplně nevyšlo. Přátelé, každý začínáme ráno jinak. Někdo miluje třeba snídani do postele. Někdo má hnedka po ránu techtle, metle. Každopádně na Hitrádiu Not Music v září servírujeme každý všední ráno prachy. Prachy, dá se říct, až do postele. Je to strašně jednoduchý, soutěž se jmenuje Kdo pak to zvoní. A vy pouze tím, že se do ní zaregistrujete na našem webu hitradio.cz, jste okamžitě ve hře. Víc už nemusíte dělat vůbec nic, prostě nás jenom po ránu ladíte a když v 7:10 uslyšíte ve vysílání domovní zvonek, tak musíte do půl minuty vyběhnout ven a kouknout za dveře, jestli tam náhodou nestojíme a nemáme pro vás právě prašule. No a přesně tohle jsme dneska udělali i Darie, posluchačce, která se taky zaregistrovala do soutěže Kdo pak to zvoní.
2: 30 sekund, právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
3: Všichni, kdo jste registrovali na webu Hitradio.cz a potkali jste Ježka, pojďte ven. Andrea.
4: Já doufám, že to přijde.
3: Andrea má 6000 korun pro někoho z vás.
2: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte, volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
4: Zatím nikdo.
2: Ne.
3: To není možný.
4: Ne.
3: To není možné.
4: Ne.
2: Prosím.
3: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
2: Dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7000 korun. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 000 korun.
3: Přesně za týden, 50 táců pro někoho z vás.
1: Tak jste všechno důležitý slyšeli. Daria nám prostě dneska v 7:10 neotevřela. Možná si právě užívala tu snídani v posteli, anebo ty techtle, mechtle, nevím. Každopádně dveře zůstaly zavřený. Takže, jak říkala snídaně šampionů, v pondělí přihazujeme další tisícovku, takže v pondělí na někoho z vás zazvoníme s částkou 7000, ale pozor, nám příští týden tato soutěž graduje, finišuje cílová rovinka a to znamená, že v pátek budeme stát za dveřma se speciálním finančním bonusem, který má hodnotu 50 000 korun. Chápete to, že na vás někdo zazvoní a otevřete a vám řekne na... Tady máš 50 000, ať nežeru. Tak jestli to berete, pojďte do toho s náma a pojďte se ještě na poslední týden soutěže zaregistrovat na našem webu hitradionotmusic.cz. Hodně štěstí.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: spadla na Hit Radio Nord Music. A pozor, před náma na severu Čech další extraligový hokej. Jo, sotva to vypuklo, už to jede, kolotoč jeden za druhým, zkrátka dobře, zápas střídá zápas, no a i dneska jde do akce Litvínov doma. Přátelé, hostí posledního mistra z Pardubic, to znamená, dá se říct, ten nejatraktivnější soupeř, jakýho si vůbec umíme představit. Je trošku paradox, že v tom prvním kole Litvínov, který hrál loni o záchranu, svůj zápas vyhrál a naopak poslední mistr Pardubice svůj první zápas prohráli. Takže jsou dneska vlastně v opačných rolích, no a uvidíme, jak tahle bitva na severu Čech dopadne. Každopádně, co je jistý, hokej Litvínov Pardubice startuje dneska na zimáku Ivana Hlinky od 17.30. Tak běžte fandit. No a jestli vás hokej nebaví, tak běžte minimálně kvůli klobáse, protože litvínovský klobásy jsou prej nejlepší z celé extraligy. A komu by bylo u ledu zima, tak si s náma může dát za chvilku plamen. Kateřina Marie Tichá vpadla na Hit Radio Nord Music.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Maxi.
9: Noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
8: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: trenirkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
13: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v bezdrá už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
17: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
18: Hit Radio Nord Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Dajdu, Hit Radio Not Music. A teď už nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči aktuálně pozor v Dubí, konkrétně v Ruské ulici. Došlo tam k dopravní nehodě a je dokonce se zraněním, takže v tomhle místě teďka skutečně opatrně a pomalu, ať to tam ještě víc neskomplikujete. Přeju šťastnou cestu před víkendem a hlavně připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, pouká na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Státní podnik Lesy České republiky udělá po letošním velmi suchém létě mimořádný audit stavu lesních porostů. Kromě dopadů sucha lesníci na podzim a v zimě zmapují i míru ohrožení lesů kůrovcem. Případná opatření na ochranu lesů by podnik přijal příští rok na jaře. Cestování regionálními vlaky je zase o něco pohodlnější. Ve středočeském kraji už pravidelně jezdí modernizované motorové vozy Regio Spider z nymburského depa. Jaké jsou jejich výhody, ví mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
12: Regio Spidery jsou koncepčně moderní vozy, ve kterých je podstatná část podlahy, včetně obou nástupních prostorů, v nízkopodlažním provedení, tedy v úrovni moderních nástupišť. To umožňuje snadný nástup osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Vozy jsou navíc klimatizované, vybavené Wi-Fi a je v nich možné dobíjet cestovní elektroniku.
0: Moderní vozy jsou nasazené na tratích z Čelákovic do Neratovic, z Nymburka do Poříčan a z Nymburka do Mladé Boleslavy. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 88letý psychiatr k soudu nepřišel, v minulosti vinu odmítl. No a hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu má za sebou povedené léto a těší se na novou sezónu NHL. Rád by v ní navýšil počet nastřílených gólů. Touží ale především po týmovém úspěchu, aby měl další šanci získat kýžený Stanley Cup.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Pátek odpoledne je obloha na severu Čech spíš šedivá, nicméně sprchnout by mělo jenom ojediněle a na teploměrech 16 až 21. Sobota se povede, to si užijte. V sobotu má totiž na severu Čech většinou svítit sluníčko a má být až 23 stupňů. No a v neděli už se zase trošku zatáhne a postupně během dne můžou dorazit přehánky nebo déšť. Nejvyšší nedělní teploty do 21 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Nord Music.
0: A my jedeme dál. Já jsem Kamil Bílský a s váma páteční odpolední show padla na Hit Radio Not Music. Přátelé, už jsem vám říkal, že tenhle víkend přijede na sever Čech televize? Ne? No tak na to si počkejte, protože vy můžete být u toho a tím pádem budete slavný, protože budete v bedně. Tak za chvilku víc, do té doby ale třeba Lady Gaga.

Pavla na Hit Radio Nerd Music. A o víkendu bude možná v televizi. Přátelé, je to tady. Do Ústeckého kraje se opět vrací projekt Náš fotbal živě. Sportovní fanoušci už asi vědí, vám ostatním vysvětlím. Tohle je projekt, kdy skutečně do nějakého koutu České republiky přijede televize a v přímém přenosu vysílá fotbal. Ale bacha, nejde o nějakou ligu mistrů, nejde o mistrovství světa nebo o něco takhle prestižního. Naopak, tenhle projekt vysílá přímý přenosy z těch nejnižších fotbalových soutěží, takzvaný okresní přebory. Konkrétně zítra na Teplicku to bude 9. liga a zápas Zabrušany versus Kostomlaty pod Milešovku. A musím říct, že to je vždycky zábava, protože najednou tam vidíte zápasy, ve kterých běhají už takový ty starší pánové, nebo takový ty tačkové s tím pupíkem a ne každý balon doběhnou, ne každá finta se jim povede, prostě člověk se u toho baví, ale zároveň je radost, že tenhle nejpopulárnější sport na světě dělají lidi všude, v každém věku a v každý soutěži. Tak právě televize bude tohleto zítra snímat, no a k tomu je obrovský doprovodný program, kde taky kamery nebudou chybět, takže vás můžou zachytit v hledišti, jak fandíte, nebo vás zachytějí ve fanzóně, kde jsou třeba fotbalové šipky, nebo kde je třeba fotbalová klec, jak tam řádíte a blbnete, prostě jednoduše můžete být zítra v telce v jakýkoliv situaci, pokud pojedete fandit do Zabrušan. Zápas začíná v 11.15 a přímý přenos je na ČT Sport. A víte, co mě na tomhle projektu baví nejvíc? Jak se ty vesnice předhánějí, která to bude mít jako hezčí. To znamená, přijede někam televize a najednou zjistíte, že pokáceli půlku stromů, aby bylo líp vidět. Nebo přijede televize jinam a tam jsou najednou natřený střídačky, protože do té byly oprejskaný a dělalo by to v televizi v ostudu. Tak kdo ví, třeba zítra v Zabrušanech a i svinu píchnou.

0: Tak to je další pecka, kterou jste slyšeli v odpolední show Padla na Hit Radio Not Music a která evidentně udělala radost Michalovi, který s náma teď vysílá na WhatsAppu na čísle 377-39958, protože Michal během tohohle songu napsal: ahoj rádio, díky moc za I Love It. Pecka, která šla přesně do rytmu mý chůze. Jdu domů, 14 dní práce za mnou a konečně 2 dny volna. Hurá! Tak Michale, to chápu, jako, jestli tě někdo týrá a nutí tě chodit jeden týden do práce, o víkendu do práce, další týden do práce a teprve pak na 2 dny volna, tak klobouk dolů, že se ještě nedal výpověď. Každopádně snad už si domů dorazil, protože já teďka zpomalím a budu hrát do rytmu usedání na gauče, dát si nohy na opěradlo a užívat si víkend, který je před náma. David Stypka a Eva Farna. Dobré ráno, milá, na Hit Radio Not Music.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
2: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe.
3: Dobrý den.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
4: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
5: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhony 17.
7: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
7: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Půl pátý, Sam Felt a Jonas Blue vpadla na Hit Radio Not Music. A vy máte možná chuť si v pátek večer zabékat. Co? Jestli si skutečně chcete, jak se říká, sprdlá hrdla zaspívat, tak pozor, dneska doporučuji opět od 6 večer ladit Hit Radio Not Music, protože v rámci Hit Radio a Klasik máme dneska i starý, dobrý český pecky, který jsme měli rádi, který všichni známe a který si klidně zabékáme. Bude třeba Ivan Hlas a jeho Na kolena. A nebo je libo písnička pro tebe? Mňágáš dor. A dostane se i na ročník 1970.

Tak co, měl jsem pravdu, že to budete znát? Já myslím, že jo. Prostě legendární hity, který jsme milovali, milujem a milovat budem. O tom je Hit Radio Klasik a i dneska si ho dáme na Hit Radio Nord Music od 18.00. Tak nás laďte a zpívejte.

0: Tři čtvrtě na pět a vpadla na Hit Radio Nord Music taky Pink. A to pro všechny, co aktuálně potřebují přežít páteční nakupování. Vím, znám to taky, ano, pátek před náma dva dny volna, to znamená doma bude celá rodina, všichni jí od rána do večera, chce to velký zásoby a tím pádem dlouhý nakupování. My chlapi to milujeme. To vám dámám je asi jasný. Ne, tak jsme gentlemani, takže samozřejmě na ten nákup jdeme s váma hlavně kvůli tomu, aby jsme vám pak pomohli s těma těžkýma taškama, ale co si budem povídat, nemáme to úplně v lásce. Jdeme s váma do obchodu, čapneme ten vozejk a vy se nám maximálně ve druhé ulice ztratíte, protože jste si vzpomněli, že ještě tamhle chcete tohle, tam, tamto a najednou bloudíte s tím košíkem a absolutně nevíte, kam vám žena zmizela, kam máte zahnout a kde se zase potkáte. Tak přátelé, jestli přesně tohle při svým pátečním nakupování zažíváte, taky mám pro vás fintu. Až se vám manželka zase ztratí, tak se jenom rozhlídněte kolem sebe a najděte první krásnou babu, která bude nejblíž. Pak mě jenom přijďte a začněte se s ní bavit. Já vám garantuju, že vaše manželka se do půl minuty zase objeví.
1: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až

0: Championů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
8: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
10: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Anastasia nám dělá tečku za další hodinkou. Odpolední show padla na Hit Radio Not Music a my jdeme na dopravu. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Já znovu připomínám, že v Dubí, konkrétně v ulici Ruská, došlo dneska k vážné dopravní nehodě. Střetlo se tam totiž osobní auto s chodcem. Na místě muselo zasahovat i integrovaný záchranný systém, takže prosím vás, než to tam bude dořešený, tak v tomhle místě skutečně zpomalte a opatrně, ať to ještě víc neskomplikujete. Jinak šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Studenti a seniori se slíbených 75% slev na jízdném příští rok nedočkají. Hnutí ANO přitom jejich návrat slibovalo před sněmovními volbami, zařadilo ho do programového prohlášení vlády a se zavedením počítalo od ledna 2027. Na splnění slibu ale chybí vládě peníze. Za 10 let se počet mladých do 20 let hospitalizovaných na psychiatrii více než zdvojnásobil. V ambulancích jich přibylo mezi lety 2010 a 2024 o více než 60%. Vyplývá to z analýzy portálu Evropa v datech. Nejčastějšími problémy jsou deprese, úzkosti a poruchy chování. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Teprve 15-letí by se mohli založit vlastní účet. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše plošné zákazy sociálních sítí nejsou ideální a důležitější je důsledná regulace škodlivého obsahu.
10: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
9: Legislativním návrhem se teď bude zabývat Evropský parlament a Rada Evropské unie. No a nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Z té páteční odpolední šedivé oblohy na severu Čech teď chvílima vykukuje i sluníčko a to je paráda, tak dnešek už nějak doklepem a na zítřek se těšte. Zítra je totiž sobota, volný den a navíc má být hezky, má svítit sluníčko a až 23 stupňů Celsia. Užijte si to. No a v neděli to už se nám zase postupně zatáhne a během dne můžou dorazit přehánky nebo déšť. Jinak nedělní maximum 21 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Je pátek 18. září, na hodinách 5 hodin, 3 minuty k tomu a s váma odpolední show padla na Hit Radio Not Music s Kamilem Bílským. Přátelé, dáme si cílovou rovinku, neboli poslední společnou 60-minutovku a v ní sice nechci strašit, ale hlásit se to musí. Zítra to bude totiž na Kamenčáku samej hasič. Za chvilku víc.

Alanis Morissette. Spadla na Hit Radio Nord Music. A pozor, zítra na Kamenčáku to bude samej hasič. Nechci teda strašit, že by na Chomutovsku mělo zítra nějak hořet nebo co, ale naopak, zítra to bude velká sláva, protože u Kamencového jezera se zítra konají hasičské slavnosti a přátelé, to je vždycky fantastická podívaná. To doporučuji jako úžasný sobotní výlet. Máte se na co těšit, program startuje ve 14.00 a jednak se vám tam představí jednotlivý sbory, který budou mezi sebou soutěžit. Těšit se taky můžete na vyhlídkový lety, dorazí psovodi, bude se slaňovat z vejšky. Kdo má mlsný jazyček, tak ten se může těšit třeba na hasičský guláš a myslím si, že očekávanější bod programu je vždycky ten na konci. Ve 21.15 nás totiž čeká večerní hasičská fontána. A to je opravdu nádherná podívaná. No a jinak celý den, celý odpoledne, jeden zásah za druhým. Prostě, aby jsme viděli hasiče v akci, protože co si budeme povídat, jejich práce je hodně pestrá a co si budeme povídat, my jim tu práci ještě zpestřujeme. Vzpomínám si třeba například, jak ta mladá holka volala hasičům a říkala, prosím vás, já potřebuju pomoc. Mě tady dole na ulici stojí mladík a chce se dostat ke mně do ložnice. A ty hasiči na sebe tak koukali a říkali, počkejte, ale to voláte špatně, to byste měla volat policii, ne? On říká, ne, volám dobře, já bych jenom potřebovala delší žebřík, aby se sem dostal.

0: Dreamer vpadla na Hit Radio Nord Music ve čtvrt na šest, přátelé, takže jestli právě večeříte, dobrou chuť. Mimochodem, kapela Mirai se dala taky do nosu. Udělal si totiž piknik a víte, kde ty svoje dobroty jedla? Přátelé, přímo uprostřed fotbalového trávníku v Edenu. Prej, aby chytili slinu, aby nasáli atmosféru, zkrátka dobře, aby se připravili. Jo, pro rok 2026 už je hotovo, to znamená tři Edeny Evy Farní za náma, jedna obrovská letná Marka Ztraceného taky, takže je potřeba koukat na ten rok příští, na rok 2027. No a tam si svůj mega koncert naplánovala právě kapela Mirai, která to rozbalí v Edenu 12. června, přátelé. A právě proto už tam chodí mlsat. Tak než se dočkáme příštího roku, dáme si je za chvilku vpadla. Budou Mirai a budou oči. Na Hit Radio Nord Music.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Maxi.
8: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
7: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Datart uvádí Dny Merien.
15: Dny Merien, jo.
14: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
15: No to je sen.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
17: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
18: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
19: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
20: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
19: Hitradio. Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

pátek v 17:30 Shakira vpadla na Hit Radio Not Music a co si budeme povídat, nás čeká další houbařský víkend. Jo, jo, přátelé, počasí teda přeje neuvěřitelně. Chvilku sluníčko, chvilku zase mokro, prostě houby rostou jako po dešti a to doslova do písmene. Takže je úplně jasný, že zase tuhle sobotu ráno anebo tuhle neděli ráno budou nájezdy houbařů do lesa. A můžu potvrdit, že rostou. Byl jsem dneska, pozor, v pravý poledne venčit svýho psa a sotva jsme vlezli do lesa, tak jsem zakop o dva hřiby, ale to byly klobouky, ty byly snad velký jak pařez, to jsem ještě neviděl. Opravdu obrovský houby hnedka na kraji lesa. Já už to teda ani nezbíral, protože my už jsme na houbách byli, máme jich dost, ale napadla mě jiná věc, říkal jsem si, sakra, mohl bych toho využít, mám tady psa, mám tady houbu, tak jsem zkusil dát psovi tu houbu očuchat, že by se jako naučil hledat ty houby. Protože já kdykoliv jdu se svým psem do lesa, tak ten reje tím nosem v zemi, furt něco někde čuchá, furt něco hledá, furt něco někde žere. No nic, houbu nenašel ani jednu, jako přines mi nějakou kost z prasete, nebo co to bylo. Takže nevím, jestli váš pes houby hledat umí, mýho jsem to nenaučil, ale přece jenom ty pokusy neskončily úplně marně. Houby sice hledat neumí, ale naučil jsem ho aspoň nosit v držce košík. A to se taky vyplatí.

0: Hraje vám Hit Radio Nord Music, hraje vám odpolední show Padla a to všechno v pátek 18. září. Mimochodem v kalendáři je Krištof, takže Krištofové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Samozřejmě včetně kapely Krištof, to je jasná věc. Tahle kapela, jestli se nepletu, slaví letos už svůj 34. svátek. To je neuvěřitelný, jak to letí, to je neuvěřitelný, jak kapela drží. A co je na tom vůbec nejlepší, že kapela Krištof vlastně nechce od nikoho dárek, protože si ho nadělila sama a nadělila ho i nám. Přátelé, už ani ne za měsíc, konkrétně 9. října vyjde totiž 9. album v pořadí. Nový od kapely Krištof a my se strašně těšíme. Tak čím jiným oslavit Krištofa než Krištofem? Už za chvilku, hned teď na Hit Radio Nord Music.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
9: Obchodní centrum Chomutovka slaví 16. narozeniny. Slavte s námi, vyzkoušejte své fyzické dovednosti, prověřte logické myšlení a užijte si soutěže plné napětí v naší zážitkové zóně. Těšíme se na vás v pátek 18. září od 13 do 18 hodin v Chomutovce. OC Chomutovka, slavte s námi.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky CZ.
14: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
15: Trenírkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
17: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
18: No to není možný.
17: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
19: Štěpánko Zub zdraví Litoměřice.
20: A Krhutce přidává hoj.
19: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
20: Přeježděný vztah 3.11.
19: Lístky najdete na ticketportal.cz.
20: Tak googli, kupuj a přijď.
21: Dělej si, co chceš, když se přijmou. Jen si duši nepořeš.
12: Nákupy v onlineshop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
18: Hit Radio Nord Music.
22: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Tak ještě jednou Krištof, pro všechny Krištofy k dnešnímu svátku. A to je zároveň taky tečka za dnešní odpolední šoupadla na Hit Radio Not Music s Kamilem Bílským. Přátelé, já vám přeju, abyste si to víkendový volno, který je před náma, pořádně užili. No a těším se na vás zase po víkendu, to znamená v pondělí odpoledne ve 3. Ahoj!

0: zlepši si náladu. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, co právě projíždíte Ústí nad Labem, pozor na severní terase v ulici Mezní. Tam probíhají stavební práce a levej jízdní pruh je uzavřený. Takže v tomhle místě určitě zpomalte. Jinak přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
5: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Česká policie se po incidentech v Německu zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Oznámila to na síti X s tím, že nemá informace o aktuálním přímém ohrožení bezpečnosti v Česku. I nadále v naší zemi platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala na zpracování plastů. Zasahuje tam více než stovka hasičů. Vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Obyvatelům okolních obcí je doporučeno nevětrat. Škoda bude podle předběžného odhadu hasičů 300 až 400 milionů korun. České korunovační klenoty si od zítřka bude moci prohlédnout široká veřejnost. Zatím je mohly ve Vladislavském sále Pražského hradu vidět pouze školní skupiny. Výstavu bude možné navštívit do pondělí 28. září, za vstup nedáme ani korunu. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech. Půjde o úpravy koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Fronty na příletech ze zemí mimo Schengen v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu.
6: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
5: Zítřek doprovodí převážně polojasná obloha, ráno a dopoledne bude místy až jasno a lokálně se objeví mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15.
7: Hezký dobrý večer s vámi, Lea, dvě minutky po 18. Nejlepší hity 80. 90. až po milénia. Startuje právě teď. Až po milénium jsem chtěla říct. No jo, páteček, víkend před námi. Tak startujeme právě teď. Shaggy.
8: Yo man.
9: Yo.
8: Open up man.
9: Yo, what you want man?
8: My girl just caught me.
9: You made her catch you?
8: I don't know how I let this happen.
9: With who?
8: The girl next door, you know?
9: Nah.
8: I don't know what to do.
9: Said it wasn't you.
8: All right.

kolena na konela. Je, je, je. Ivan Hlás právě teď dozněl z éteru Hit Rádia 8 minutek po 18. Tak jak pak se máte? Napište mi na 777-937-777, protože já někomu z vás chci udělat radost. A to na základě toho, že přesně za 3 měsíce, nejenom to, že tady bude 3. adventní neděle, ale já budu mít velký gospelový koncert opět v Betlémské kapli. A někomu z vás bych právě teď na základě vašich zpráv věnovala 2 vstupenky. A takový ty VIP vstupenky. Vstupinky, ano. Vstupenky jsem chtěla říct. To znamená, že se spolu uvidíme, vyfotíme, dáme si nějaký drink a budete sedět v takovém tom VIP. Je to v Betlémské kapli od 19 hodin. Ještě pár vstupenek je na go out, ale já jsem se rozhodla, že vzhledem k tomu, že to je ode dneška za 3 měsíce, tak někomu z vás bych chtěla udělat radost. Takže Leona Giongiosi, to je to moje příjmení, jo, Děndější, bude mít opět gospelový koncert a vy můžete být u toho. Tak napište na 777-937-777. Stačí napsat třeba jenom chci na Leu, anebo prostě cokoliv, ahoj. A já vyberu za chviličku někoho z vás a uděláme si tak společně radost, potkáme se, pokecáme a tak dále. No a teď už další skvělá zpěvačka, Samantha Fox.

0: FM Day Sleeper. I tohle vám hrajeme. Minutku po čtvrt na sedm, hezký dobrý večer. S vámi Lea a já jsem vám před chviličkou řekla, že někomu z vás strašně moc ráda věnuju dva lístky na můj Gospel Night, který je od dnešního dne přesně za 3 měsíce, takže v pátek 18. prosince se vidíme, slyšíme v Betlémské kapli, do toho nám tady krásně houká sirena. Tomu říkáme o Happy Day, který tam mimo jiné taky zazní. Takže pište na 777-937-777 a za chviličku vyberu někoho z vás a jste strašně skvělí, protože těch SMSek přišlo hrozně moc a těším se na každého z vás. A nebojte, ještě do té doby rozdám několik lupenů.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na vodafone.cz. Vodafone.
6: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
7: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
11: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola.
14: Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ellis, Trick Me, takový R&Bčko, bokem doprava a bokem doleva. To se na ten pátek hodí. Minutka po půl sedmé, hezký dobrý večer s vámi, Lea. 18.9. Přátelé, to je neuvěřitelný, jak to všecko letí. A já bych strašně ráda udělala teda radost někomu z vás, protože rozdávám dva lupeny na můj gospel night. Tak jsem vylosovala tady posluchačku Zlatu, která napsala, je Leuško, to by bylo prima, ještě jsem to neslyšela, udělala bys mi radost, Zlata. Tak Zlatuško, je to tvoje, já mám hroznou radost, když vám vždycky můžu udělat takhle něčím radost a věřte mi, že těch příležitostí bude ještě daleko víc. A vybrala jsem ještě jednu posluchačku. Místo dvou lupenů budou čtyři lupeny a to je posluchačka, která se sice nepodepsala, ale napsala, Leonko, mám ráda tvůj hlas, zpěv, taky písničky Celine Dion i gospel, černošská hudba, to je prostě top. Tak já vám za chviličku pošlu holky SMSku, tak vy dostáváte každá dva lupeny na gospel night a kamarádi, my máme před sebou ještě víkend, sobotu, neděli, spousty dárečků, skvělé muziky, taky narozeninová ruleta a já vám asi rozdám ještě nějaký lupeny o tom víkendu, tak rozhodně buďte s námi. A teď už posílám skvělou devadesátkovou kapelu. Take Your Chance, Fun Factory. Kdo by je neznal, jako by nebyl. Já je milovala. I Wanna Be With You, nebo Celebration. A tahle pecka, to nesmí v éteru Hit Rádia chybět. Tak příjemný poslech.

Twins, Hold Me Now. Hit Radio Classic stále s vámi, tak je Lea, dobrý večer. 18 hodin 41 minut, aktuální čas. My v téhle skvělé muzice pokračujeme dál, až do 21. hodiny vám budeme hrát 80, 90, až po milénium. Prostě jedna lepší pecka než druhá. Každopádně před námi Mňága až Dort, nebo taky Sonja, Brian Adams a spousty dalších skvělých hitovek. Tak se těším, co tak bude asi teď, počkejte.

0: Pojďte si na to.
1: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Haló, haló, blíží se Mariánská pouť v Mariánských Hradčicích. Už 19. září. Dobové stánky, dobová řemesla a hudba, rytířské turnaje, kejklíři, šermíři a spousta atraktivních her pro děti. A samozřejmě pouťové atrakce a projížďky na koních. Přijeďte do Mariánských Hradčic v sobotu 19. září.
8: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
13: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
17: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
18: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
19: Franto, co pa všechno se dá sušit?
20: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
19: A tvůj Bůček?
20: Ten už nestihneš.
17: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz
21: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
2: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
11: I'm Nicki Minaj.
12: Hey, this is John Legend.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Krásný dobrý večer, my pokračujeme dál s vámi, Lea Děnděši, 2 minutky po 19. Nejlepší hity, Kylie Minogue, letí za vámi.

pátek večer, hezký dobrý den. Doufám, že si ho užijete podle svých představ, protože když je ten pátek, tak si ho pojďme zpříjemnit pořádnou dávkou hudební nostalgie. Tak co takhle One Night in Bangkok, Murray Head. To je prostě hit, který se hodí k tomu pátečnímu večeru, protože na pátek je přece každá noc v Bangkoku dobrý začátek. Tak volume doprava a letí to za vámi právě teď.

0: Hit Radio s vámi, taky vaše Lea. Hezký dobrý večer. Pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělé muziky. Pet Shop Boys, Gala, nebo taky Činasky. Vrátíme se spolu do minulosti, konkrétně do roku 1970. Tak pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Radia, protože ty nejlepší hity teprve přichází. Tak počkejte si na to.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe!
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Chytří si to spočítali už dávno. Volkswagen Golf. Auto, co nikdy nebylo experiment. Teď v Auto Nord na výhodný paušál. Stačí vám 6890 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord. Autorizovaný.

Pokračujeme dál, Činaský rok 1970. Schválně mi napište na 777-937-777, jaký posluchači nás poslouchají takhle po 19. hodině. Jaký ročník? Já jsem 85, takže ano, už jsem stará koza. Tak mi napište, vystačí napsat jenom rok, kdy jste se narodili, a já vám posílám Aretu Franklin, George Michaela, anebo taky Kors, So Young právě teď.

0: Pátek večer, Hit Radio stále s vámi, taky Lea, vy naši posluchači, co víc si přát, k tomu skvělá muzika, 80, 90, až po milénium. Tak já jsem se mrkla na vaše SMSky, protože jsem po vás chtěla, ať mi napíšete, jaký jste ročník, kdy jste se narodili. Tak 90 vládnou světu, to je samý 85, 82, 87, 91, 93, dokonce bacha, přišlo nám tady 2011, takže 15-letý, 16-letý posluchač, což je naprosto skvělý, že oslovujeme i mladou generaci. Tak v tom pokračujte dál, klidně mi pište ty ročníky, budeme se tomu věnovat i zítra, protože spolu budeme vstávat, dneska spolu budeme usínat a to je skvělý. Tak za chviličku třeba Rihanna a nebo spousty dalších skvělých hitů, tak rozhodně nikam neodcházejte, až do 21. jenom ty nejlepší songy.
1: Hit Radio Nord Music. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin.

0: podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Chata v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku za 2 300 000. Rodinný dům v Pražmě na Frýdeckom Místecku za 6 600 000. Rodinný dům v Jičíně Moravčicích za 3 044 250. Byt 2 plus 1 v Havlíčkově Brodě za 3 999 000. A byt 4 plus 1 v Sokolově za 2 890 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem.

0: Radio Nord Music. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.

Pokračujeme, nezastavujeme, protože před námi je skvělá, úžasná zpěvačka. Dáme si trošku emocí, ale pořád s pořádnou dávkou energie. Je to Avril Lavigne a její Don't Tell Me. Je to hit, který umí být jemný, ale zároveň má prostě koule, pořádný říz. Tak si to dáme právě teď a nechte se na chviličku unést tou hudbou. Je pátek, vidina toho volna, sobota, neděle, pohodička. Tak volume doprava.

0: A teď trošku zvolníme. Přichází totiž Polis a nádherná píseň Every Breath You Take. Kdo by neznal takovou nádhernou romantickou věc? Je to píseň, která má v sobě takové, jak bych to řekla, takové zvláštní kouzlo, trošku nostalgie a spousty nádherných emocí. Tak si na chviličku udělejte takový ten klídeček, je pátek večer a zaposlouchejte se a nechte hudbu mluvit za vás. Tak za chviličku přesně tohle.
1: Hit Radio Nerd Music. Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
4: Přijď si to s námi užít na Hippodrom Most. V sobotu 19. září od 13.30 tě zveme na již 6. tradiční dostihový den. Jedinečná atmosféra, napětí na dráze, program pro děti, zábava pro celou rodinu a stánkový prodej plný dobrot. Ať fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli, tady budeš správně. Hippodrom Most, sobota 19. září od 13.30. Těšíme se na tebe.

naučí troška té italštiny, protože právě teď nám z éteru Hit Rádia dozněl Eros Ramazzotti, já ho miluju, jako většina z vás, protože nám tady přišla nádherná zpráva od Jitky. Ahoj Lonko, dneska hraješ úplně skvěle, zvedlo mi to náladu, protože mě čeká noční šichta a s tebou a vaším Hit Rádiem mi to lépe dneska a rychleji utíká, což je naprosto skvělý, takže děkujeme za tak hezkou zprávu. A o tom to je prostě, ta muzika, to je láska, to je hudba, nebo takhle, ne hudba, to je lék na všechno, jsem chtěla říct. Pokračujeme dál, protože před námi ABBA, kdo by neznal, a taky Black Eyed Peas a I Got a Feeling, to se k pátku hodí, tak jdeme na to.

0: Máme téměř 8:45, což ten čas je neúprosný, takže bohužel my se pro dnešní večer budeme muset spolu rozloučit. Přeju vám krásnou dobrou noc. Usínejte s láskou, radostí, prostě ať je vám dobře a zítra pravou nohou do toho nového dne. Ale já vám pošlu ještě do 21. skvělou muziku, co třeba Blondie, anebo Britney Spears, Baby One More Time, jeden z nejlepších vlastně prvních hitů, co se týče královny popu. I když ta je teď slavnější asi víc na Instagramu, ale její písničky jsou nesmrtelný, tak si ji vychutnejte. No a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách mám pro vás spousty skvělých zpráv, dárečků, muziky a hlavně dobré nálady. Tak dobrou noc.
1: Hit Radio North Music.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
4: A Krhut se přidává, hoj.
3: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
4: Přeježděný vztah 3.11.
3: Lístky najdete na ticketportal.cz.
4: Tak googli, kupuj a přijď.
5: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.

0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Hit Radio.

0: můj oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: No to snad ne.
3: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
4: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
4: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
4: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
4: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
4: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio North Music.
5: Zlepši si náladu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.